0: Radio Spin.
1: Work, work, work, work. For me, for me, for me.
2: Yeah.

0: Je mi fajn, dneska mě hraje Spin, takže volume si dej navíc.
1: Československá scéna, Radio Spin.

0: Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Odpusťte, slečno, ale takhle...

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno mě velmi rozesmálo Rýlsko, kde se lidi přiznávali k tomu, co nejhoršího provedli.
2: No a když mi to Roman pouštěl, tak to bylo docela dost nepublikovatelné.
1: Zkusili jsme, jestli mezi váma nebudou nějaký publikovatelnější nejhorší věci, které jste provedli.
2: A byly.
1: A podle mě to, co uslyšíte, tak to byl sen, který si chtěl někdy na někom vyzkoušet úplně každý.
3: Já jsem měl kolegu v práci a on byl strašný vtipálek a furt dělal na chvály. Tak říkám, tak tentokrát si mu poctím já a on furt lemtal pivo. Tak počkal jsem, než si jedno pivo otevře, koupil jsem projímadlo a vždycky tam píšou třeba 3 kapky stače. Já jsem tam nalil celou tu lahvičku. Ale to jste neviděli, co se s tím začalo dělat za 15 minut. No ale chudák pak skončil na týden v nemocnici a myslel, že tam umře. Ale od té doby žádný vtípky pak už nedělal, no, dal si pokoj, protože asi věděl, že mu to někdo udělal, ale nikdy jsem se k tomu nepřiznal, že jsem to byl já. Ještě jsem za ním chodil do té nemocnice a říkal jsem, jak mě to strašně mrzí, že to pivo bylo asi zkažené.
1: V případech prvního oddělení jednou říkali, že když se stane vražda, tak s největší pravděpodobností to je někdo z nejbližšího okolí oběti.
2: Ale to vlastně sedí i na tuhletu situaci.
1: Přesně. Takže až se vám někdy stane něco nepěkného.
2: A někdo jiný vás bude uklidňovat a říkat, že hrozný je, co se vám děje.
1: Tak máte jednoznačně viníka.
2: Užijte si den a zítra se slyšíme na Rádiu Spin.

noviny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Rádio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít

0: 5 hodin 59 minut, máme tady středu, 27. květen, svátek má dneska Valdemar, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý středeční ráno.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Já doufám, že si užíváte hezký počasí, že si užíváte taky horko a jezdíte třeba k vodě nebo chodíte někam na zahrádky. Každopádně, než začneme, tak mám tady jednu připomínku nebo takový jeden friendly reminder, že tady na Rádiu Spin máme nekonečné množství lísků na dnešního Nia a taky Akena v O2 aréně. Takže hledej v éteru track Smack Dead od Akena a Eminema, no a potom se dovolej jako první a zakřič heslo chci lístky Spine a ty jsou potom jednoznačně tvoje. Naprosto jednoduchý a pozor si dávej určitě na to, že song může zaznít doslova kdykoliv, takže je potřeba poslouchat Rádio Spin. To je jenom tak jako na začátek taková připomínka, protože i dneska samozřejmě tady o tyhle ty stupenky soutěžíme. No a my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká mezi 6 a 7. My si tady už za pár minut řekneme o jednom zajímavém vědeckém pokroku a taky o jednom bizarním rekordu od jednoho australského knihovníka. No a samozřejmě, na co určitě čekáš, tak je taky poznávačka a celebrity voice flip, protože to jsou dvě věci, které tady samozřejmě mezi 6 a 7 ráno nesmí chybět, takže teď je dneska samozřejmě neuchodím. No a my se jdeme podívat taky na to, jak ta středa bude vypadat, protože to si myslím, že taky rozhodně bude stát za to. Aktuálně by měly být teploty kolem 18 až 19 stupňů Celsia a po celé České republice naprosto nádherně jasno, topový sluneční ráno. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty budou malinko chladnější než včera, ale malinko chladnější znamená asi tak o 1-2 stupně, protože dnešní maxima dosáhnou 27 stupňů Celsia. Tady je Rádio Spin a dom.
4: Rádio Spin. BN.
5: Krásnou středu. Majstrovstvá světa

0: 6 hodin bezmála taky 9 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na zprávy, které se staly. Vědci úspěšně přivedli na svět kuře z umělého vejce. To znamená, že měli průhlednou skořápku, asi ne teda úplně plastovou, ale spíš z nějaký organický látky, no a v něm vyvíjeli uměle oplodněný vejce. Podle nich by to mohla být taková první vlaštovka k tomu, aby na svět přivedli zpátky některý vyhynulý druhy. Tak snad mezi nima nebude taky Tyrannosaurus. Jeden australský knihovník evidentně moc nevěděl, co se životem, tak se pokouštěl prakticky celý život o jeden takový bizarní rekord. A předem říkám, že je to divný a je to extrémně nechutný. Nevím, jak to mají holky, ale my kluci určitě známe, že když si po celém měsíci sundáme tričko, tak máme v pupíku žmolek látky. Prostě ty chlupy, co máme na břiše, tak z toho trička vydřou látku a svedou ji do toho pupíku. Nevím, jak je to možný, že to funguje takhle, ale prostě to takhle příroda zařídila. No a tenhle ten knihovník celý život tyhle ty žmolky sbíral a má za to i rekord v Guinnessovce, protože nasbíral přes 20 gramů tady těch žmolků. Jako jo, ty si řekneš 20 gramů, to je prostě fucking plátek sejra, to není nic hroznýho, ale 20 gramů ultralehký látky, to je docela dost. Jsou to mimochodem tři velký zavařovačky, který má tenhle ten týpek pozbíraný. Dokonce je věnoval i do nějakého muzea, který mu za to, že to je vlastně jako velice unikátní záležitost, věnovalo i nějaký prachy. Každopádně, co musím říct, tak že je to velmi zajímavý koníček.
1: Dělá to dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další

0: 6:15, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno. A ještě než se přesuneme k poznávačce, tak ti chci připomenout, že tady dneska, nebo i dneska, stejně tak jako včera na Radio Spin, rozdáváme spoustu lístků, kterých máme prakticky nekonečno na dnešního Nia a taky Akena, který vystoupí v O2 aréně. No a právě máme tady jeden track, který tě může vyhrát, a to je Aken se Eminemem a taky Smack Dead. Ve chvíli, kdy tenhle ten track uslyšíš, tak voláš na 210 32 30 30, a k tomu taky křičíš heslo chci lístky Spine. Takže tohleto je věc, která ti může vlastně ve finále vyhrát stupenky na dnešního Akena do O2 Areny. Každopádně, aby jsme se přesunuli tý poznávačce, tak dneska tady budeš hádat jeden, musím říct, český film, který sklidil poměrně velkou vlnu kritiky, ale na druhou stranu je zase spoustu příznivců tohoto filmu. Já teda osobně ho mám rád, protože jsem nějakým způsobem prostě jako byl zainteresovaný v divadle, a právě tenhle ten film je z divadelního prostředí a vzniklo v něm spoustu vlastně jako skvělých soundtracků. Jo? Ten film je prostě jako muzikál divadelní natočený vlastně, a je to vlastně fakt jako dobrá věc, a věřím tomu, že kdo jste to viděl, tak mi dáte za pravdu. Doufám teda. Každopádně zazněla v něm třeba tato věc.
1: Správný není podezření, že se to ukrývá ledaný chlap.
0: Takže jestli tě napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš už tuhleto chvíli posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím nevíš, co by to mohlo být za film, tak určitě vydrž pár minut, protože mám tady ready další dva soundtracky, které tam zazněly, a k tomu ti taky řeknu určitě nějaký další podrobnosti.

0: Tak já si myslím, že jste všichni na Radio Spin poznali, o který track tady v tuhleto chvíli jde, takže víte už v tuhleto chvíli, že to je vítězná záležitost, takže já v tuhleto chvíli zavírám pomalu, ale jistě oči a jdu vzít prvního na drátě, kdo se mi sem do Radio Spin dovolal. Radio Spin, dobrý ráno, kdo tam?
1: Čirýský Spine.
0: Bohužel, bráško, tebe už jsme tady na Radio Spin slyšeli, ty už stupenky máš, takže jdeme se podívat na to, kdo se dovolá do Radio Spin jako další. Jestli se dovolá samozřejmě někdo další, že jo? Protože samozřejmě, co si budeme povídat, všichni by chtěli jít dneska večer na IKNA, takže dobrý ráno, kdo tam?
2: Lísky Spine.
0: A dobrý ráno, je to přesně tak, chceš lísky na IKNA a máš je mít. Teď už můžeš prozradit taky svoje jméno, jak se jmenuješ?
3: Ahoj, Nikča.
0: Nikča, ahoj Nikčo, tak koho vemeš sebou dneska na IKNA? Dobrý ráno.
3: No asi Pepínka.
0: Asi Pepínka vemeš, no tak to si myslím, že bude naprosto skvělý randíčko, ne?
3: No uvidíme.
0: Ale já si myslím, že Pepíno bude mít radost.
3: Jo, prima radost, on sedí vedle mě.
0: Jo, no tak to je dobře, zdar Pepíno.
4: Ahoj.
0: Hele, na jaký track se těšíte nejvíc od IKNA?
4: Asi na tenhle.
0: Asi na tenhle, no tak ještě, aby ne, když vám přivez stupenky. No tak jo, tak já vám gratuluju, užijte si večer a vydržte mi na drátě, protože si řekneme, kam vám lísky pošleme. Tak jo, ještě jednou dobrý ráno.
3: Dobré ráno.

0: 25, my pokračujeme v poznávačce, no jsme si trošičku odběhli ke stupenkám na dnešního IKNA do Outu Areny, ještě jednou gratuluju Nikče k výhře. No a my jsme tady pár minut zpátky nakousli jeden film, který tady dneska hádáš, a sice to, že jde o film z divadelního prostředí, ve kterým teda musím říct, že zaznělo naprosto spoustu skvělých tracků, respektive teda soundtracků k muzikálu, který vlastně jako patřil do toho divadla, ve kterém se to odehrávalo, a jeden z těch soundtracků zněl takhle.
1: Správný není podezření, že se to ukrývá ledanej.
0: No a sliboval jsem, že tady těch soundtracků mám pro vás připravených víc, podle kterých byste asi teoreticky měli poznat, o který film tady jde, protože je to jeden z filmů, který vyšel na českém trhu, a teda musím říct, že si myslím, že je to věc, kterou by mohl mít rád snad jako každý. Takže jdeme na ukázku číslo 2.
1: Je to jak nic, to totiž neváží víc, je to něco jak dech, jak přání na křídlech.
0: No a mám tady ještě do třetice jeden takovej dojáček nakonec, který si myslím, že poměrně i definuje celý ten film, mimo teda ten track, který hraje teďka pode mnou, protože to byl jeden z těch hlavních soundtracků, nebo respektive úplně ten nejhlavnější soundtrack. Každopádně jdeme ještě do třetice, všeho dobrýho.
1: Když mávneš na pozdrav na rozloučenou, dej mi tvou slibovanou odpověď.
0: Stal se rok 2007 a na filmových plátnech se objevila Lucka Vondráčková, Rudolf Hrušinský nejmladší, Filip Tomsa, Jirka Korn nebo třeba taky Daniel Landa. Více myslím, že není třeba prozrazovat k tomuhle filmu, že kdo víte, tak víte, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte nám svoje tipy do poznávačky.

6:30, my pokračujeme ve dnešní poznávačce, ve který se teda pomalu, ale jestli blížíme v tuhleto chvíli do finále. No a dneska se tady hádali jeden český filmový muzikál, který byl natočený v divadle. Konkrétně to bylo divadlo Kalich, ve kterém se v uvozovkách zdokumentoval muzikál, který se jmenoval Můra a motýl a vzniklo spoustu naprosto skvělých soundtracků. Herecký obsazení k tomuhletomu filmu je naprosto výborný, protože tam spolu hraje Lucka Ondráčková, Rudolf Hrušínský nejmladší, Filip Tomsa, Jirka Korn, Daniel Landa, prostě to herecký obsazení si fakt jako sedlo jak hrnec na zadek. No a k těm soundtrackům, tak my jsme se tady několik z nich pouštěli, aby jsme měli nějakou ukázku a taky představu o tom, co by to asi tak mohlo být za film. Tak jdeme si je připomenout. Správně.

0: No, myslím si, že všechny různý nápovědy už jsme tady společně vyčerpali a že kdo víte, tak víte, takže my se jdeme podívat pro tuhle tu chvíli na to, jaký tipy tady dneska ráno padaly. Jeden takový tip tady padal poměrně často, stejně tak od spoustu lidí, jako byl třeba Petr, jako byl Matouš, anebo třeba Mike.
1: Dobrý ráno, se spěl, tady Mike, ale není to krysař?
0: A krysař to dneska bohužel nebyl. Jdeme se podívat, jaký muzikály znáte dál, tak Monty.
2: Čau Dome, ten film z toho divadelního prostředí se jmenuje Kvaska. Si myslím já teda, dlouho jsem to neviděl, ale myslím si, že to je ono.
0: No tak doporučuji se na to podívat znova, jestli jsi to ještě neviděl, jdeme taky za Petrem.
3: Dobré ráno, tady Petr, poznávačka, není to film Kvaska, jinak mějte všichni hezký den, plný sluníčka. Užívejte, pokud to jde, a mějte se krásně všichni, ať vám to utíká. Čauves.
0: Petře, díky i tobě, krásnou středu, jdeme se podívat taky za Richardem.
4: Čus, ale je to 100% kvaska a je to boží, takže užívejte ráno.
0: Souhlasím, že kvaska je naprosto boží, Kači.
5: Ahoj Dome, tak to je jasná kvaska.
0: A nebo třeba taky Jakub.
6: Ahoj, tak poznávačce, je to kvaska. Včera jsme vlastně hádali herce hlavního a... dneska je to jasná kvaska.
0: No a právě na pospas toho, že jste tady včera hádali hlavního představitele, nebo představitele hlavního hrdiny Filipa Thompsona, tak jsem dneska vybral kvasku a je to přesně tak. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky, no a samozřejmě za chvilinku pro vás budu mít tady taky Celebrity Voice Flip, tak zůstaňte dál u Rádia Spin, tady je Dom.

0: Ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom. Dneska máme středu 27. květen, svátek slaví Valdemara, tak přeju všechno jenom to nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak ta středa 27. květen bude vypadat. A já teda musím říct, že je to naprosto úplně ideální den na to, buď to vyrazit dneska někam k vodě, buď to po práci, nebo třeba zdrhnout z práce, hele, jak se ti to hodí, nebo třeba taky vyrazit někam na zahrádku, do parku, a nebo třeba ideálně do O2 Areny, na Nia a taky na Ejkna. Každopádně, co se týče toho dnešního počasí, tak aktuálně by mělo být jasno, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Dá se říct po celé České republice. Jediný trošičku špatný, co tady vidím v předpovědi, tak je v tuhle tu chvíli Ostrava, kde by měla být nějaká přehánka, takže pokud tam máte přehánku, tak s váma trošičku soucítím. Každopádně tam by se to mělo držet i po zbytek dnešního dne, co se týče Ostravy, tam by mělo pršet dál. Jinak zbytek České republiky vypadá úplně v pohodě a teploty kolem 27 stupňů Celsia. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat rychle na to, jak to v tuto chvíli vypadá na silnicích. Regiony aktuálně jezdí úplně na pohodičku. Stejně tak i dálnice až na D5, a to konkrétně příjezd do Brna není tady úplně hlášený kvůli čemu. Příjezd do Brna po D5, příjezd do Prahy, a to kvůli kreši, ten už mi tady vyskočil v tuto chvíli, tam poskakuješ až od Drahelčic, takže tam určitě pozor. Jinak co se Prahy týče, tak kreš hlásí taky Štěrbovská spojka, a to po směru na centrum, zhruba tak někde u sjezdu na Průmyslu, takže tam pozor. No a se zdržením počítej klasicky i v Holešovičkách. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

0: 6 hodin 45 minut tomu ty posloucháš Radio Spin s tebou ideál domů a my se společně přesouváme k hádance Celebrity Voice Flip, ve který dneska se tak jako každý den hádáš podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost. No a myslím si, že většina z vás bude dnešní osobnost znát velice dobře, takže si jdeme pustit, jak jeho zamotaný hlas zní, no a potom to je čistě jenom na tobě.
1: Já se s nejdu halovin, jdu hejgan, já tu ošan, já jsem teď víš, jak já rhesi, dygo teo telin, najdi in bazuki.
0: Já si myslím, že nebude třeba ani pořádně napovídat, každopádně jediný, co ti můžu v tuhle chvíli napovědět, je to, že dneska tady hádáš jednoho českého rapera. Který z nich to je, tak to si myslím, že poznáš naprosto perfektně, čistě jenom podle toho, jak zní jeho zamotaný hlas, protože ten de facto zní úplně stejně jako normálně.
1: Já se snad duha a lovin duho hegan, já tu ošan, já jsem teď víš, jak já rhesi, digo teo telin, najdi in bazuki.
2: Spin Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210-32-30-30 nebo mobilní apka Rádia Spin. Tak je...

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, protože nás dneska tlačí trošičku čas, takže jsem vybral jenom takovej trošičku jednodušší hlas, který byste tady dneska mohli hádat, a tím byl právě tenhle ten zamotaný hlas. Dneska ráno tady padaly jenom dva typy. Jeden z nich zněl takhle.
2: Čau, tady Bobán. Hele, co se týče Celebrity Voice Flipu, tak mi to připomíná hned z první Kata z Prago Union.
1: Kata tady dneska padal několikrát a já můžu už v první řadě říct, že Kato to dneska bohužel není. Každopádně jdeme se podívat taky na ten druhý tip, který tady dneska padal, a ten byl třeba od Míry.
3: Hele, není to Refiu?
1: A nebo třeba taky od Honzika.
4: Není to prosím tě Refiu?
1: A Refiu můžu dneska prozradit, že to opravdu byl.
5: Dneska je vážně pěkný den, nehodlám si ho ničit. Chodím s fakáčem a po ulici běžte do...
1: Byla to rychlovka, ale myslím si, že jste se s tím poprali naprosto statečně, takže za to děkuju. No a Celebrity Voice Lab i poznávačku si dáme opět zase zítra mezi 6 a 7 ráno, tak buďte u toho.
0: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: Nostalgie v podobě MATček završuje naší první společnou hodinku. Já upřímně musím říct, že po tomhle tracku mám chuť prostě sepsat obrovskou petici na to, aby se MATčka vrátili zpátky na scénu, protože jako já si pamatuju na svoje dětství, kdy jsem MATčka jel fakt jako hodně a dal bych asi cokoliv za to, aby se vrátili zpátky. Takže možná ještě tady něco takového dohromady dám. Každopádně dneska máme 27. květen, středu, svátek má Valdemar, tak přejeme všechno nejlepší. No a co se týče dalšího hodinky Spin rána, tak samozřejmě za náma dorazí taky Roman. Budeme řešit spoustu věcí, budeme taky mít samozřejmě pravdu nebo lež, budeme mít i Radio Spin Music Impro. jo, takhle při středě Radio Spin Music Impro. Budeme mít samozřejmě taky mashup, no a nebo třeba taky hru jeden na jednoho, ve který dál hrajete o stupenky na festival Mezeploty. Takže toť program na další dvě hodinky, samozřejmě toho bude mnohem víc, to tě ale prozradíme až za chvilinku. Teď ti jdu prozradit, co tě dneska čeká venku, a teda musím říct, že pokud nejsi z Ostravy, tak se nemáš vůbec čeho bát, protože v Ostravě budou teploty kolem 26 stupňů Celsia a k tomu tak nějaký přehánky. Zbytek České republiky čeká naprostá pohodička pod sluníčkem, pod azurem, teploty kolem 26-27, což je takhle přístředě naprosto nádherný. Takže pokud můžeš utíct dřív z práce, tak to rozhodně udělej. Spin Radio.
1: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk?

0: Hezký dobrý ráno všem, 7 hodin, 6 minut. Já jsem dneska ráno koukal na ČT24, tam byla Jolka Krásná, která moderuje Dobrý ráno na České televizi. A normálně chudákový došel dech a teď prostě začala, teď je, jako jsem věděl, že ona to musí dotlačit k té otázce na toho hosta, aby se tam prostě jako neudusila. A teď chudák jako mluvila a polikala a dusila a mluvila a polikala a dusila. A pak najednou se teda jako doptala na tu otázku toho člověka, který tam byl na té obrazovce. A teď bylo vidět vykulený oči, jak už se chce jako prostě strašně jako odkašlat a tak naštěstí teda nechali mluvit toho člověka na obrazovce a bylo vidět, že Jolka je zachráněna. Úplně jsem si říkal, Ježíši Maria pro pána Jána. Tak,
1: stane se, no.
0: Tak zdravím Jolku do Český, protože to je prostě hrozně nepříjemný a strašně blbě se s tím prostě pracuje, obzvlášť ještě, když jste na obraze. Tak, ještě dneska by se měly teploty dostat k nějakých 26, což je docela dobrý, ale zítřejší ráno, prosím vás, už bude studenější, takže dejte si někam do poznámky, zítra mikinu sebou, protože zítra by mělo být ráno 9 stupňů Celsia. Ono i dneska už je to takový, jako, že to štíplo.
1: No, jako štíplo to, ale furt mi to ukazovalo ráno 19.
0: Fakt jo? No tak já jsem teda dneska si říkal, Romane, ta košilka, to možná se nastydneš, tak doufám, že prostě neonemocním. Každopádně začneme zprávou, která včera mě jako zaskočila, že už to zase tak jako rychle uteklo. Dominik Feri je venku, odseděl si 2/3 trestu za zásilnění a sexuální útok nějaký další, tak jsem zvědavej, jak se mu teď bude venku dařit. TMBK sdílel krásný obrázek, jestli jsi to neviděl. Žižkovský tunel z karlínské strany, jak je tam ten nápis Neboj, napsal tam uvozovky a potom Dominik Feri. Tak co to máš?
1: No, to je hrozný, jakože prostě ty vole.
0: Jako vtip je to dobrý.
1: Jako vtip je to dobrý, ale že prostě si odsedíš jenom 2/3, pak tě v klidu pustějí bez jakýchkoliv.
0: Na druhou jsem spousta kriminálníků je venku už po půlce, tak bych to bral pozitivně.
1: Záleží na tom, co udělali.
0: Neboj, Dominiku.
1: Každopádně Ferrari přišlo s prvním elektromobilem včera.
0: Jsem zvědavý na podrobnosti, včera ten titulek jako tak nějak jako okolo mě prolítnul, tak jsem zvědavý, co to máš za podrobnosti. Mrkneme se taky do čínského barbershopu, včera jsem viděl jedno video, rád se u ní zastavil, popíšu a případně vysvětlím.
1: Já mám tady taky potom jeden vědecký pokrok, který si myslím, že by v budoucnu mohl být velice zajímavý, pokud to dotáhnou vědci do konce a budou se tomu věnovat naplno.
0: Já doufám, že na to nezapomenu, protože to mám jenom ve screenu na telefonu a pak jak tady poběží čas a bude tady spousta věcí, tak bych se chtěl zastavit ještě u jedné věci a to, že meteorologové podlehli tlaku společnosti. Tak to je takový docela dobrý jako hashtag. A včera, když jsem viděl tu reportáž, tak jsem si říkal, že to je tak strašně vtipný, jak vlastně ty lidi mají takovou jako moc, že prostě i chudáci meteorologové, kteří předpovídají počasí, najednou
1: začnou hlásit jinak.
0: Musí začít prostě pískat podle toho, jak pískají lidi, nebo hlásit tak, jak pískají lidi. Tak.
1: Okay. Dál tady bude taky novej opět trošičku jiný mashup.
0: Uh-huh. Potom budeme hrát o vstupenky na festival jeden na jedno, na festival mezi ploty ve hře jeden na jednoho. Rádi bychom vám chtěli říct, že pokud máte stejný hlas a představujete se pořád pod jiným jménem, my to poznáme. Takže
1: a poznáme to velice dobře a velice rychle.
0: Tak.
1: Takže no, samozřejmě krom toho bude taky pravda nebo lež.
0: Tak, no a budeme taky pokračovat i dneska v rozdávání vstupenek na Eikna a Nia. Oba dneska večer vystoupí v Praze v O2 aréně, takže nějaké lístky tady ještě pro vás máme. No a včera jsme chtěli začít písničkou novinkou od Viktora Kala a Julie Colley, která se jmenuje Dva Red Bully. Neměli jsme ji v knihovně, dneska už ji v knihovně máme, takže tím začínáme dneska. Pojďte si to užít, je to dobrý, má to zajímavý sound a Viktor Kal tam zní trochu jinak než obvykle.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: Nejznámější člen Gufrau, který není členem Gufrau, Viktor Kal a Julie Koli právě teďka v premiéře na rádiu Spin s novinkou 2 Red Bulli. A propo, u téhle písničky je potřeba se zastavit, protože se to tady Viktor pousnul ven, tak téměř jako zbořila český Spotify a generace Z začala prostě poslouchat o 106. Já teda musím říct, že se strašně těším na jednu věc. Mě před týdnem volal Hugo a říkal mi, Roman, co kdyby jsi s nám zahrál prostě v klipu a tak dál, takže 16-letý holky a Roman...
1: první řadě.
0: Budu zítra natáčet klip, na to se strašně hrozně těším, no tak jsem zvědavý. Tak pojďme se podívat na zprávy, které pro vás máme. Mám tady pohled do Číny. Jako mně přijde, že ze včerejška na dnešek se toho stalo tolik, že bych vám chtěl říct spousta i jiných věcí, které jsem si skrýrnul, ale bohužel uvidíme, jestli na to vyjde. Tohle je docela vlastně děsivý, jo. Takže v Číně mají nový roboty, možná už jste to viděli, ale každopádně tentokrát se o živobytí musí bát barbři, protože si představte nákupní centrum, tam si představte prostě takové jakoby židli uprostřed nákupního centra. Vy si prostě sednete, ten robot se vás tak jako naskenuje a začne vás stříhat. To znamená celou hlavu, nebo třeba jenom taky ty strany, prostě, nebo třeba jenom jako ofinu a tak dál. A vy prostě sedíte uprostřed nákupáku, okolo vás jezdí prostě takovej robot, skoro to vypadá, kdybyste byli na vyšetření hlavy, jenom vás prostě stříhá. No a pak hodíte ta do automatu, nebo předtím hodíte do automatu 8 Eček, což je vlastně docela dost na to, že to je automatizovaný střih a že vlastně mu nemůžeš říct, no, já bych to chtěl spíš trošku míň.
1: 8 Eček, to je kolik?
0: To je třeba, já nevím, 8x2, tak 160-200 korun třeba, 220 korun. To je jako dost, jako to bych jako dokázal představit, že to bude stát třeba 50 korun, když to dělá takhle neosobní stroj.
1: Tak Ajíčko je drahý, no.
0: No a ty bys do toho šel, vlastně, to je otázka.
1: Já nemám co ztratit. Ty vole,
0: to je vlastně pravda, no.
1: Ne, na fousy bych si od robota nenechal šáhnout.
0: Jako máš pocit, že to máš dobrý.
1: No okay, jasně, já mám super fousy.
0: Co tam máš dál?
1: Ty mi to nevěříš.
0: Tak se na to nějak koukám. Tak co tam máš dál?
1: Ferrari jde s dobou, představilo včera design svého nového elektroauta. Žádný velký podrobnosti tomu nevydali, že kolik to Ferrari pojede, jaký je zrychlení a tak je to prostě jako jenom čistě ukázka toho, jak to bude vypadat, ale
0: ty máš poznámku, že ti to přijde loukostňácký.
1: Je to loukostňácký, no.
0: Že to přijde pěkný.
1: Přijde ti to pěkný.
0: To přijde jako, pěkný.
1: Počkej, ty jsi ocenil elektroauto.
0: Ne, přijde mi ten tvar hezký. To, že to je na elektriku, to je mi jako jedno, není mi to jedno, to bych si nekoupil, ale dejte si schválně to do Google a podívejte se na to, jestli to je, nebo to není hezký, mně to přijde takový elegantní docela.
1: Mně to přijde jako levný hrozně.
0: Mně to přijde v pohodě, mně to přijde fakt jako pěkný.
1: Plastový autíčko prostě,
0: no, mně to přijde docela vlastně jako hezký, jsou i hnusnější auta, třeba Renaulty.

0: Valdemar má dneska svátek, přejeme krásný sváteční den. To počasí, který tě dneska Valdo čeká, je docela jako v pohodě. Byť nebude tak horko, jako bylo včera, ale vlastně teplo relativně bude nějakých kolik 26 stupňů, což je vlastně docela dobrý a na sluníčku by to mohlo tu 30 hodit taky. Pokud máš, Valdo, rád teplo, pokud máš rád zimu, tak si počkej, zítra bude 22 stupňů. Tak. Pojďme k tématu, tak já jsem si myslel, že bychom chvilku mohli řešit to, jestli byste se nechali osílat robotem, ale možná pojďme dál, protože jsem četl zajímavý článek, že manželka prezidenta Macrona, stará Macronka, začíná vlastně líst do administrativy Elysejského paláce a začíná mluvit do toho, jak mají nebo nemají chodit lidi, kteří jdou na pohovor do back officeu prezidenta oblečení, což jako dejme tomu, to mi přijde vlastně
1: to
0: v pohodě.
1: To je asi legit.
0: Jo, to je určitě legit. To je jasný, přece nevezmeš nějakou šmucinku v teplákách prostě, ale...
1: V monterkách.
0: Monterkách, no, tak, taky tam potřebuju někoho v monterkách, někoho, kdo jim utáhne vodu a tak dále, ale...
1: Takový polský prezident.
0: Ale říkal jsem si, že bychom mohli pořešit, kdybyste teďka v tuhletu chvíli třeba mohli zakázat nějaký kus oficiálního oblečení, tak jaký, nebo co byste zakázali, kdybyste mohli zakázat něco, co teďka vidíte na ulici, že se prostě nosí, tak co byste udělali? Tak já bych určitě zakázal, Dominik se teďka bude trošku zlobit, ale zakázal bych kroxy do práce. Protože to mi přijde fakt jako...
1: No do práce jo, ale jako
0: doma si je klidně nos, no, ale prostě na ulici, normálně na ulici je mi z toho úplně vždycky ouvej, když
1: já
0: vidím někoho v kroxe.
1: Já bych chodím venči psa jenom, abych se nemusel no, prostě furt obouvat.
0: A proto
1: bydlíte
0: v těch Vysočanech právě.
1: Bydláka.
0: to je prostě přesně ono, takže kroxy. A pak
1: no
0: bych
1: počkej,
0: teda...
1: zase jako Roman chodí do práce v pantoflích, ale že
0: no,
1: to
0: ale
1: taky není žádná.
0: No v designových pantoflích,
1: normální
0: to, prostě,
1: pantofle
0: to nejsou
1: do školy,
0: normální, to nejsou pantofle do školy, to je vidět, prostě nemáš prostě přehled v tom, co se nosí. Jako samozřejmě nejsou to ty dětský plastáky, který teďka ty děti nosí i do tramvaje, to ne. Jsou to normálně prostě designový prostě pantofle.
1: Berlínskýho
0: stylu pantofle, takhle bych to řekl. Takže já bych zakázal kroxy, no a pak bych zakázal asi jako tepláky, aby se nosili třeba do letadla a na nějaký jako oficiální místa. To bych udělal já, kdybych
1: tepláky
0: mohl.
1: Tepláky do letadla? A to je prý v pohodě?
0: Prý v pohodě, kdo to říkal? To byl nějaký prostě
1: no někdo,
0: úplně...
1: kdo cestuje v teplánkách, protože je to pohodlnější, než sedět 12 hodin v letadle v džinech.
0: Jako lidi, kteří preferují pohodlnost, tak ať jsou prostě doma, zapnou si seriál, otevřou si pivo a bramburky a daj pokoj.
1: Amen.
0: Tak, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobrý den, tady modní policie.
0: nazdar, Pajky, ahoj. Tak.
2: Ne. Já jsem čekal, že když zmíníš ty tepláky do toho letadla, dej pokoj, Romane, prostě někdo má rád pohodlí do hodindu.
0: No teď říkám, tak si otevři doma pivko, dej si bramburky, dej pokoj. Tak.
2: Já co bych zakázal, tak celou značku Balenciaga, to je hrozný, to je fakt, to je výstřel módy, že šílenost. Mm-hmm. A to, co teď v tom začaly nosit ty holky, to nosily naše babičky, ty Peggy jeans, no to je šílený teda.
0: No, to řekl jako docela dobře, na to si teda taky pořád jako nemůžu zvyknout, to už začalo loni, ne, ty baggy jeans.
2: Jo, ale tam je to prostě zvonáče, co nosili maničky kdysi, jo.
0: Jako taky zatím nejsem jako v tom týmu, že bych řekl baggy jeans, wow, je to prostě jakoby dobrý. Furt to mám v kategorii, to je jakoby divný, ale na druhou stranu já u sebe vždycky vnímám to, že když se objeví nějaký jako nový trend v módě, tak nejdřív to odmítám a přijmu to ve chvíli, kdy už přijde něco jiného.
1: Roman za 5 let přijde v baggy jeansách do práce prostě, ty vole.
0: Pajky, dobrý ráno přejeme, ahoj.
2: Romana za 5 let uvidím na letišti.
0: Ne, tak to se nestane. Čau, ahoj. 210-32-30-30, mobilní aplikace Rádia Spin, pojďte nám říct, co byste zakázali, kdybyste mohli. Dominik taky bude přemýšlet, co by zakázal.
1: Já vím, co bych zakázal.
0: Tak to řekni po písničce.
1: Ano.
0: Ano.

0: A hezky dobrý ráno, Roman a Dominik, a taky módní policie. Dneska řešíme věci, které byste nejradši zakázali, kdybyste mohli zakázat. A líbí se mi, že jste přísný. Máme tady Zuzku, která svůj požadavek na zákaz pojmenovala takzvaně 3T.
1: Dobré ráno, ahoj. Tak já bych to viděla na takové 3T, bych to nazvala. Tepláky, souhlasím taky, tílko a tank top, to je takový to triko bez rukávů na chlapech. Disgusting.
2: Hmm, jako jsou... bez rukávu je tílko, ne?
0: Ne, tak tílko má jako specifický trak, tak si to, tvar, tak si to dej do Google. Já jenom chci říct, že s tím tílkem, prosím vás, tílko podle mě sluší třeba 1% populace.
2: Tílko.
0: To znamená, že prostě to jako nepatří plně na každý tělo. A ty nebuď hořkej, jdeme ještě za Michalem, takže Zuzko,
2: kde
0: mám tu tušku, podepisuju tvůj návrh, takže Zuzana,
2: jo,
0: schváleno.
2: Tílka se mi taky moc tak, jako na to nelíbej.
0: Tak jdeme za Michalem, Michal je poměrně ostřejší.
3: Ahoj, ale tak já bych zakázal určitě nosit legíny takovým těm prostorově výraznějším ženským, kdo se na to má do prkoukat. To je katastrofa. Tohle je věc, kterou bych já určitě zakázal.
0: Jak by řekl Dominik, když je to pohodlný.
2: Ty vedve, si představíš, že bych chodil v legínách jako?
0: Ne,
2: rád. Prostorově výrazný člověk.
0: K tomu ty kroky vlastně si to dokážu představit. Tak dobré.
2: A tílko ještě, abych to úplně vyhrál.
0: Uj, tohle smáli by se ti všichni. Jako, dokážu, teď jsem tě normálně v tom chviličku viděl, ale zároveň vím, že jsi docela soudný, že bys to neudělal. Tak dobrý ráno, kdo tam?
4: Dobré ráno, tady Baty.
0: Nazdar, Baty. Tak Baty bude přísnej podle mě, tak jsem zvědavý, pojď.
4: Já určitě bych zakázal jako ponožky v sandálech, to prostě bez toho nejde, to nejde. To nejde,
0: no.
4: A
0: no,
4: souhlasím
0: ale...
4: i s tím tílkem. Já souhlasím i s tím tílkem, protože to patří úplně do jiný sféry pro jiný lidi, kteří pořád jenom cvičej a jsou zavření. No, takový budově, kam ale, se nedostanou ven.
0: Ale všimni, Fitko, myslíš, všimni si, ale...
4: Ne, kriminál.
0: Jo, kriminál. Tak ty na to koukáš zase z druhé strany, to mě nenapadlo
4: ale
0: vlastně.
4: Tak,
0: no tak, víš jak. Jo, to je pravda, že tam se asi taky hodně cvičí, no. No tak jo, tak Baty, já jsem něco chtěl říct, teď jsem to zapomněl, každopádně ti přeju hezký dobrý ráno a díky za to, že ses zapojil do naší debaty o módě verze 2026. Už vím, co jsem chtěl říct, že ty ponožky v sandálech, že prostě teď je to takový jako trend, obzvlášť kluci ve věku, já nevím, podle mě 15 až 20, nosí takový jako speciál.
4: Ale v pantoflích, ne, no, v sandálech. To je prostě jako rozdíl.
0: Jo, počkej, a to
4: by se... to mi taky vadí, ale aspoň to není takový úplně gáčovský, nebo jak bych to... No,
0: no tak to bych teda řekl, že je docela gáčovský, ale hlavně vypadá to prostě hrozně. Jako, že vlastně...
4: To vypadá hrozně, to vypadá to šíleně.
0: Když jdeš prostě v té ranní tramvaj a teď tam vidíš prostě ty, já nevím, oranžový, modrý, zelený, prostě designový pantofle, teďka prostě někdo řekne u rádia, tak ten mluví jako boomer ten člověk. Jo, asi trošku možná prostě jako jo. No. To
4: tak... jsme boomři.
0: Ne, nejsme.
4: Ale hlavně je to o tom, Roma, nebuď rád, že neučíš, protože bys to tam měl everyday.
0: Jo, to mě napadá vždycky, když to prostě vidím. Takže hezky... hezky dobrý
4: ráno. Buď rád, že tam máš rovn doma ráno.
0: No, jsem, to je tak. Tak čau.

0: Rádio Spěje, hezký dobrý ráno, prosím vás, to je tak, když zvedáte telefony během písničky a teď najednou prostě nevíte, co dřív, takže my jsme měli na drátě Petra, taky Vencu, tak začneme nejprve Vencou, tak Venco, přijeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak Venco, tak máš pozitivní hlas, ale přicházíš s tím, co by si vyškrtnul z módního listu, tak jsme zvědaví, co to bude.
1: Máte rádi legíny?
0: Ale tak my ti tady pustíme ještě jeden příspěvek, poslouchej, jo.
2: Pozdravím vás, Filip. Ha, hoši, já vím, čo by som zakázal. Všetkým děvčatám, čo mají nad 70 kg, by nemali nosit legíny. Čus, příjemný den prajem.
0: Tak zdravím, Filipa, co si myslíš o tomhle statementu?
1: No, jako je to úžasný, no, ale my spíš irituje teď, komu jsou úplně novej typ legíny, jo, který vytvarují ten zadek úplně, že bomby, jo. A jako ta představa, že jezdím teď, jako jezdím třeba v Praze nebo někde, jo, a teď to tam chodí, všechno, já se nevím, že jsou bůrečky, jako, mm-hmm. Vůbec.
0: Hele, a stalo se ti někdy, že se ti někdo takhle líbil, jakoby na ulici a třeba najel si na obrubník?
1: Jo, úplně normálka.
0: Mně tak.
1: Standard.
0: Jo, mně se to stalo taky právě. No. Tak jo, tak přejeme krásný dobrý ráno. Petr ještě na drátě, vrátíme se k němu za chviličku. Měj se dobře. Čau, ahoj, Filipe.
1: Čau.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Jdeme se podívat na to, jak to vypadá v regionech. To by se to nikdy nestalo?
3: Nestalo.
0: Nestalo?
3: Nestalo.
0: Neříkej mi, že se ti prostě nelíbí prostě jiný holky.
3: No tak jako líbí se mi jako holky, ale jakože...
0: Jako nikdy se ti nestalo, že bys prostě čuměl a najednou bum a obrubník?
3: Ne.
0: Kecáš, ty vole, to jsem musel zdát každému. Tak, radši řekni regiony, lháři.
4: Co se týče regionu, tak Ústí aktuálně hlásí zasekaný Mariánský most a jeho okolí po směru na centrum, takže tam počítejte se zdržením. A když už jsem projížděl ty regiony, tak tady vidím, že na křižovatce nebo na sjezdu z D1 na D2 je hlášený kryš, takže to tam poskakuje taky, takže tam určitě počítejte se.
0: Nevěřím, přesně ti fakt nevěřím. To kecáš normálně. Novovysočanská,
4: no,
0: tam je kryš.
4: Jsem ještě kvůli holce.
0: Jasně, to je pěkná blbost. Ne, tak nemusíš nabourat, jenom najedeš, jako to říkám, že nabouráš. Tak, v Troje se bourá a taky na Pražském okruhu v oblasti Zličína, tam jsou dva kreše. Kdyby cokoliv, dejte vědět 210-32-30-30.
5: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
6: Spin Radio.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Čavo. Čavo. Zvícho. Zvícho. Čala. Čala. Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl si tam ode se mnou, ne. Na tolik týdnů nocí, mohl jsem si jít sednout, kolikrát jsem nekal.

0: 7 hodin 39 minut, Rádio Spin, Romana, taky Dominik, ať se vám vstává hezky. Venku nás dneska čeká slunečný den, teploty se dostanou k nějakým 26-27 stupňům Celsia. Zítřejší ráno bude trošku chladnější, tak s tím jako trošku počítejte dopředu, že se máte trošku přioblíct. Tak, my dneska řešíme věci, které byste zakázali, kdybyste mohli zakázat, ale taky jsme se přes tohleto téma dostali pokračování. Jestli jste vlastně někdy, když jste tak jako očumovali někoho, kdo se vám na ulici líbí, třeba případně najeli na chodník nebo ne. Dominik tvrdí, že ne, tak to prostě kecá. Před chviličkou jsme tady měli telefonát od Michala, který říká, jestli tak není, tak prostě teplej, rozumíš? Tak říkám, Michale, i kdyby byl přece teplej, tak i teplej se může prostě jet v autě a podívat se prostě na toho, kdo se mu líbí a najednou obrubník. To se prostě může stát. Na druhou stranu, takže jsem, vidíš, jak jsem se tě zastal.
1: To jsi hodnej.
0: Prostě je mi úplně jedno, jako máš.
1: Tě zase zastal.
0: Výjimečně, pořád se tě zastávám, pořád tady za tebe.
1: Ne, tak všichni vidí, že mám doma prostě pošku přece.
0: No právě, a tak ježiši, ale my to jakože zadaný kluci se nesmí koukat na.
1: Tak jako můžou se koukat samozřejmě.
0: No a můžou i najít.
1: Myslíš, že chodím do fitka?
0: No právě. aby se zhubnul ty. Tak, mám tady příběh, jak Michal poznal svoji manželku, to mi přijde vlastně hodně zajímavý.
2: Ahoj, tak k vašemu tématu, já jsem jel takhle po ulici a šla tam moje, teďkon už manželka, a já jsem se na ní tak zadíval, že jsem naboural dvě auta, které stály vedle jako zaparkovaný, rozsračkoval jsem i to moje a ona za mnou přišla, jestli to je v pořádku, no a od té doby jsme byli spolu a jsme do teďka. Už je to 9 let.
0: 9 let, vidíš to? To je pěkný, to je hezký seznámení. Petře.
3: No čau, tady ještě jednou Petr. Hele, prosím tě, jinak, když člověk takhle vidí na ulici nějakou pěknou holku v šatičkách, kolikrát jsem to ubrzdil jen tak, prostě tyhle ty měsíce jsou pro řidiče špatný.
0: Tak, Rádio Spin, dobrý ráno, halo, kdo tam?
4: Ahoj, Pajky.
0: Nazdar, Pajky, tak co ty? Očumuješ? Podařilo se ti najít na chodník?
4: Já ti něco povím, Dominiku. Ten, kdo tvrdí, že nekouká, tak ten kouká dvakrát tak. Protože já jsem zadanej a nejde odolat kolikrát.
0: No jo? Jasně.
4: Stalo se mi to minulý léto, že přede mnou jel chlap, já jel za ním, najednou říkám, ty kráso, no jo, jenže on koukal taky za dupto a já do něj, že jo. Takže jsme si dali takovou pusinku, pak jsme oba zjistili, že jsme koukali na stejný objekt, tak jsme si podali ruku a jeli jsme dál, no.
0: Tak jsem rád, že aspoň to takhle hezky potvrdil. Tak krásný dobrý ráno, Pajky.
1: Já netvrdím, že nekoukám, ale nekoukám z auta jenom.
0: Ale nekecej, říkáš nesmyslí.
1: Bych nedopadl jako Pajky, že jo.

0: Film Neporazitelný, Paulie Garant, Kenny Ruff, taky Ego, single Lucky právě teď, 7.45, 27. květen, svátek má Valda, takže milí Valdové, přejeme vám všechno nejlepší. Tak Domenech se tady před chviličkou smál, jak úplnej prostě bazilišek, to teda opravdu, ten se smál, až se za břicho popadal, to bylo opravdu úplně zvláštní se na to až jako koukat, to jsem nikdy v životě nevěděl, to jsem chtěl jako říct. Říkám, čemu se směš, on, Vojzovce.
1: Nazdar, borci, tak prosím vás. Já jsem takhle se ženou jednou šel na horách a oba dva jsme zároveň řekli, tyvo, no proti nám běžel hasič do půli těla, ne, že bych nekoukal na ženský, na ty samozřejmě taky, ale tenhle frajer teda, ten vypadal hodně dobře.
0: Hustý.
1: Tak čau.
0: Čau, Kato, tak to je dobrý, tak to je dobrý. Je dobrý, že chlap jako přizná, že se mu může líbit jako chlap.
2: Jako jo, a já si hlavně říkám, že takový ten moment překvapení, kdy si prostě jdeš v čelíčku po horách a najednou proti tobě prostě takováhle hasická hora, ty ještě v půlce těla.
0: Mě spíš přijde zajímavý, mě by zajímalo, co si spíš řekla ta manželka, protože pokud jako jde manželka a řekne vám na hasiče, tak je to jako běžný. Pokud to řekne ten chlap, tak ta ženská se řekne, cože? Tak, ale já tady mám ještě jednu otázku, kterou otevírá Honza.
3: Jo, ale taky se mi to stalo, jel jsem na mostě, šla tam buchta, že jo, minisukně, tohle, napál jsem to přede mnou do auta, ale mám spíš takovou otázku, protože jako zadaný, co jedou třeba ve dvou jako s holkou v autě, jak to dělají, když jako chtějí se podívat, to by mě zajímalo.
0: Tak, odpovězte Honzovi, jste zadaný, jedete v autě, jde tam někdo, kdo se vám líbí, jak to uděláte, jaký máte fígl, to zajímá Honzu, třeba najdeme odpověď, je to další otázka, která posouvá naše dnešní téma dál. Tady je Radio Spin, jsem zvědavý, s čím přijdete.

0: 7 hodin 49 minut, hezký dobrý ráno, Roman a Dominik. Tak Honza se ptal, co děláte, chlapci a dívky, když takhle jedete autem, řídíte, máte vedle sebe protějšek a přeci jen se chcete kouknout. Tak odborník na koukání Petr dává jednu radu.
1: Tak já když takhle jdu s paní autem a jako jestli se mrknu nebo ne, samozřejmě, že se mrknu, ale ona mi na to jenom tak odpoví, jen se mrkni, dětku, tohle to už v životě budeš mít.
0: OK, přišla nám tam ještě nějaká otázka nebo něco podobného?
2: Já mám tady jednu voiceovku od Jani, ale ještě jsem ti tam nestihnu nahrát, takže dobře, to si můžeme dát za chvilku.
0: Tak si ji dáme za chvilku, teď se podíváme na mashup.
3: Spin ráno, mashup.
0: Tak, jsem zvědavej, pojď nám říct úvodní medailonek k dnešnímu mashupu.
2: Úvodní medailonek, tak úvodní medailonek bude znít, hledáš 4 věci.
0: OK, dobře.
2: Víc tě k tomu asi neřeknu.
0: Dobře, kde jsi tak jako třeba hrabal časově?
2: A kde jsem tak hrabal časově, tak divá, nevím, kdy to může být jako časově, ale je to různorodý.
0: Je to různorodý.
2: Jsou tam nějaký věci, co jsou z takových osmdesátek, okay, bych si tipnul, a potom jsou tam i trošičku novodobější záležitosti. Je to pade na pade.
0: Je to pade na pade, no tak dobře. Takže hlejte se, nastražte ušiska, dneska to má kolik, 6 vteřin, takže to opravdu jako, jsou tam 4 věci, tak to vychází vteřinu a půl na jednu věc, takže to není jako moc. Tak 210, 32, 30, 30, hledáme všechny 4 věci v dnešním mashupu. Tu pouštím. Tak slyším jednu věc zatím v tuhle tu chvíli, možná dvě. Jsou pohádka a film?
2: Jako jo, no.
0: Jo? Tak dobrý, jako jo. Takže já už mám půlku, drazí, já už mám půlku. Tak 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, tohle je dnešní mashup. No, uvidíme. Tak, pusťte se do toho. Jsou dny, kdy nám volají telefony hned, pak jsou dny, kdy nevolá vůbec vlastně nikdo, tak tahle ta situace je tady teď právě mezi náma. Asi potřebujete, aby to ve vás nějakým způsobem uzrálo.
3: Poznal si trojici tracků?
4: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
3: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď. Spin the rail, cut it up one time.

0: Spin ráno. Mashup.
1: 7.54, my se ještě dostaneme, Honzo, dneska se k tvý otázce ještě dostaneme, protože nám sem začínají chodit voiceovky na tvoje závažní téma, koukat nebo nekoukat, když jedeš s protějškem v autě, takže ještě chvilku zůstaň určitě u rádia, nicméně teď je potřeba se chviličku věnovat dnešnímu mashupu, tak tedy takhle zní. Jako to zní takhle vždycky, prostě strašně brutálně, jako bizarně, když to takhle slyšíš jakoby dohromady, tak já jsem poznal dva a zatím nic dalšího teda nepřibylo, takže pojďme za Jirkou.
2: Ale dneska jenom krátce, já jsem poslouchal konec, takže jsem tam slyšel tři veterány a není nutno písnička.
1: Tak to já jsem slyšel taky.
3: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
4: Tak možná rád. Ještě může pomoct trošičku Kačí, protože ta odhalila k tomu ještě jednu věc.
1: Tak jo, tak pojďme za Kačí.
5: Tak ještě jednou ahoj, tak mám zatím dva a to je není nutno a potom sladké mámení.
1: To jsem tam slyšel taky.
3: Sladké mámení, chvíle závratí.
1: No tak dobrý, takže dvě ze čtyř věcí máme, na ty další dvě máme hodinu ještě, takže takhle to dneska zní.
3: Není.

0: 7:58 minut, hezky dobrý ráno všem, Roman a taky Dominik. Po 8 ráno dokončíme určitě téma koukat nebo nekoukat na holky, protože roztrh se tady s tím pytel, případně dáme Honzovi radu, jak koukat, aby to ta jeho slečna prostě spíš ještě ocenila. I takovýhle případ tady máme pro vás nachystaný ve Vojsovce. Teď je ale potřeba si připomenout včerejší výjezd. Spin komisař Maty tady s náma byl okolem 7:30 ráno. Nasedl do spinkáry, naložil tajgry, vyrazil po D10.
1: Vyrazil po D10 a vyrazil do Jizerek.
0: Tak se pojďme podívat, jak to vypadalo v Horní Maxově, kam jsem jako malé jezdíval na chajdu.
2: Dobrý den, ahoj, čau všichni.
3: Ahoj, ahoj Romane, ty Blaho, tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi slyšel rádio a řekl jsi si, půjdu Matyho přivítat pěkně, ať se nestratí.
2: Jo, jo, přesně, já jsem vyplňoval fakturační údaje, najednou slyším, frčíme do Horního Maxova, no se mi zastavilo srdce, zbabral jsem všechny čísla, ale jsem to radši nechal.
3: Co tajgry, jsou předány, Maty?
4: Jsou předány, předal jsem všechny 3 balení, taky tajgr tričko, taky nějaký samoletky.
3: Tajgr tričko?
2: Jasná věc.
3: Jo, no a jakou máš barvu?
2: Jo, trička černá.
3: To je paráda, a máš rád černou barvu takhle?
2: Jasně, ladí mi k pleti. Takže jo, jsem spokojený.
3: To tak parádní.
0: No tak to je super. Tak
1: se prostě líbí, že Roman jezdil jako malej do Horního Maxova a v Horním Maxově vyhrá tajgry Roman taky.
0: Jo, jo, a nebyl jsem to já, to je potřeba
1: to
0: říct.
1: To je prostě jako luxusní náhoda.
0: Jo, to je dobrý. Tak zdravíme Horní Maxov, máme rádi, nebo já mám rád Horní Maxov pořád. Pokud se chcete přihlásit a pokud chcete, aby Maty třeba vzal káru a dorazil právě k vám příští týden, opět pojede ven v úterý, tak se přihlašte na program zavináč radiospin.cz a teď vám řekneme ještě jednu důležitou věc. Tohle je hrozně důležitá písnička. Proč?
1: Protože tato písnička ti může přinést program na dnešní večer.
0: To je pravda. Dneska v O2 Areně vystoupí Akon a taky
1: Neo.
0: Neo, děkuju. Teď jsem dostal úplně okno, jak tady koukám na toho Eminema. A ty tam budeš moc být taky. Takže helejte se, stačí bedlivě poslouchat v příští hodině, najít na ten single, dovolat se jako první, zařvat, chci lístky spine.
1: No, a lístky jsou tvoje, takhle jednoduchý to je?
0: Je to přesně tak. No a jako bonus vám ještě řekneme počasí, abyste věděli, jak se máte voháknout večer.
1: No, nemusíte se voháknout, kdo ví jak hodně, protože vám stačí tričko a kraťasy, protože nás dneska čeká luxusních 27 stupňů Celsia a sluníčko.
5: Spin Radio.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu, kde

0: 8 hodin 8 minut, 27. květen, svátek má Valdemar, něco nám tu hraje, takže odblokováváme telefon 210 32 30 30, zkusíme štěstí, kdo se nám dovolá, hezký dobrý ráno. Haló, kdo tam?
1: Chci lístky spine.
0: Chci lístky spine, a jak pak ti říkají?
1: Lukáš.
0: No tak Lukáši, v tom případě zázraky plníme na počkání, lístky jsou tvoje. No tak to je skvělý. A s kým dneska vyrazíš?
1: S přítelkyní asi.
0: No tak to je pěkný, dobrý. A řekni to trošku nadšeně, dostal si dva lístky, to si ušetřil spousta
1: rád,
0: peněz.
1: Jsem šťastný.
2: Dobrý, tvarený ještě ke všemu, tak jo. Co bys si chtěl.
1: Jo, děkuji moc.
0: Tak si to užijte a pak nám dej vědět, jak se ti to líbilo. Tak zatím čus, ahoj, vydrž na drátě.
1: Ahoj, děkuji.

0: klavír, kytara, rap a rockets, prostě je to dobrý.
1: Linkin Park. Chester Bennington.
0: Fakt dobrý, viď? To znělo jako mega
1: já
0: dobře.
1: Já mám hrozně rád Linkin.
0: Krásný dobrý ráno, tak 27. květen, Valdemar má svátek, tak my jsme slíbili, že uzavřeme naše klíčový téma a to byla otázka, se kterou nám přišel Honza, protože už je to nějakých 15 minut zpátky, tak si pojďme Honzův dotaz znova připomenout.
2: Jo, ale taky se mi to stalo, jel jsem na mostě, šla tam buchta, že jo, minisupně, tohle, napál jsem to přede mnou do auta. Ale mám spíš takovou otázku, protože jako zadaný, co jedou třeba ve dvou jako s holkou v autě, jak to dělají, když jako chtějí se podívat, to by mě zajímalo.
0: No tak jo, tak máme tady několik odpovědí, několik postřehů, tak Petra už jste slyšeli.
3: Tak já když takhle jedu s paní autem a jako jestli se mrknu nebo ne, samozřejmě, že se mrknu, ale ona mi na to jenom tak odpoví, jen se mrkni, dětku, tohle to v životě, budeš mít.
0: Mrcha jedna zahořklá, tak Žando.
4: Hele, já momentálně jako zadaná nejsem, ale i když jsem zadaná, tak se mi jako kolikrát prostě děje a já to tak i mám i těm frérům to říkám, prostě hele, prostě klidně se podívej, já se taky dívám, teď dívat se můžeš, samozřejmě tam můžeš hnedka seknout na chodníku, že jo, ale dívat se prostě můžeš, já se taky dívám, takže kolikrát vlastně párkrát se mi stalo, že i koukáme v autě a ty vole, koukej a pak ta má dobrý čuča a jako blbá dva to ohodnotíme, takže já s tím nemám problém. Ještě se mi teda nestalo, že by se ohodnotili chlapy, ale...
0: Ale to přijde, Žando. Tak Jirko.
5: Ale asi kouknout a zaobalit to tak, prostě podotknout se nějaký outfit tý holky, prostě říct, ale má prostě dobrý boty, nebo nechtěla by si já nevím tu halenku, co nosí a tak, prostě udělat se prostě revizu, jak ona vypadá, aby ta holka prostě
0: Nebo se to dá otočit. Já bych šel spíš tou negativní cestou, teda když už jako říká, podívej se, co má na sobě, to je prostě otřesný, jak si může na ulici
1: tak
0: vůbec.
1: Tak ale tohle to zní jako ty. Jako.
0: No právě, víte, přitom tam prostě úplně sleduješ úplně jiný
1: záměr. Kroxy, cože, neměla být v podpatkách, ty
0: vole. Tak já doufám, že jsme ti nějakým způsobem prostě nakopli den a pomohli jsme ti koukat, až pojedeš prostě se svojí drahou druhou polovičkou, prostě to jde. Buď budeš mít takovou kliku, jako má Petr, nebo kliku jako Žanda, nebo na to půjdeš filutácky jako Jirka, nebo jako filutácky jako Roman, a nebo řekneš prostě podle mě jako Dominik, ty řekneš, já se nekoukám.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 1,5 minuty dlouhý Izo.
2: Ne, to je fakt, jako my tady nestíháme, prostě chystáme upoutávky na ranní vysílání, chystáme pravdu, lež a tak dál a tak dál. Tak, pojď nám říct, přestaň si házit tím Supermanem.
1: Ne, to není Superman, to je Supermanka.
2: Supermanka, to jsem ani nevěděl, že jste Supermanka. Je pravda, že od té doby, co je členem týmu Rádia Spin Vicky, tak víme, že jsou i ženské hrdinky.
1: Tak. A jednu z nich tady máme z Kinderajčka.
2: Je to tak. Tak, 210-32-30-30 potřebuju parťáka nebo parťačku, který mi pomůže sejmout doma ve hře Pravda nebo lež.
1: Já si myslím, že dneska by se ti hodila spíš parťačka, Roman.
2: Parťačka? Hmm. Žando, podle mě jsi s náma ještě nikdy nehrála Pravdu nebo lež, tak pojď zkusit synknout na 210-32-30-30. Jaký bude téma?
1: A dneska se to právě jako hrozně hezky hodí k tomu dnešnímu tématu, protože dneska je téma móda.
2: Móda, OK, to je teda zajímavý.
1: Něco pro tebe.
2: Dobře, no tak jo. Nebo spíš pro všechny, tak. 210-32-30-30, jeden Chuggy a hned potom jdeme

0: Studio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.21, dívka to sice není, je to Pepino, ale Pepino je rváč, takže doufám, že se nám podaří roztrhnout Dominika na cimpr, campr, nebo alespoň jenom na cimpr v dnešní Pravdě nebo lži.
2: Cimpr stačí. A Pepino většinou mívá vedle sebe ještě Nikču, takže třeba mu poradí.
1: Třeba. A občas jí tam taky nemývá. Tak...
3: Dobré Pepino. Ráno. Čau, mám tady, mám vedle sebe.
1: Jo, tak zdravíme. Ahoj, Nikča. Tak, neboj se stoupit dneska do hry, když budeš vědět odpověď. Tak, jdeme na to.
2: Takže. Malá kapsička na pravý straně u žínů byla původně vymyšlená na drobný mince nebo na kondom.
1: Ne?
3: Ne, to byla na hodinky. Na hodinky.
1: Na hodinky, na kulatý hodinky, že jo? Ne, já jsem chtěl říct na zapalovač, ale byly to hodinky. Takže lež jako věš a Dominik je smutnej.
2: No, já jsem smutnej.
1: No, tak my taky nejsme žádný ořezávátka, Pepino.
2: Kdyby platilo první slovo, tak jste v pytli. Ale
1: nejsme, jako, nejsme. My
2: Pepino, jak tam vykřikoval tu pravdu.
3: No, já jsem, protože pak jsem slyšel na mince.
1: No, ale teď to bylo jenom prostě nějaký momentální selhání, pak se hnedka prostě opravil, že to jsou ty hodinky, protože už jsme to jednou takhle spolu hráli vlastně v tomhletom složení.
3: Já taky myslím,
1: no,
3: já
1: právě. Takže dobrý, tak skvělý, takže máme budíček, dál.
2: Dobře, tak knoflíky na rukávech byly původně nebyly na ozdobu, ale byly tam kvůli tomu, aby zabránili vojákům, aby se do rukávu utírali nos.
3: Pravda. 100% to vím, někde jsem to slyšel.
1: Běda, já se k tomu nebudu vyjadřovat a rovnou, to děláme podle mě dobře, rovnou to označíme, protože ty jsi to řekl tak strašně jistě, něco, jako kdyby někdo řekl výjmenovaný slova po B a ty si řekl být, bydle, to byla, tělbyt, příbytek, nábytek, kdo by tak obyčej bystrý byl, jako byla být Přibyslav Babika. Tak takhle to na mě působilo, takže pravda.
2: Každý ty výjmenovaný slova umí jinak, to je zajímavý, ale je to pravda.
1: Tak to je skvělý. Tak to je skvělý, Pepino, si frajer, Niky ani neví, koho má doma, tak jdeme na to.
2: Vysoký podpatky byly v historii vymyšlený čistě jako ženská obuv.
1: Ještě jednou.
2: Že vysoký podpatky jsou historicky čistě ženská obuv.
1: Jakože
3: ne, to bylo pro chlapy, ne, dřív si myslím.
1: Ale to byla ta platforma, která se používala jako třeba ve starém Řecku v divadle, ne? Nebo v Římě, nebo někde takhle dávno. Jakože, ale jako ty myslíš podpatky jako podpatky, to, co se nosí teď, nebo prostě podpatek jako platforma, protože i tomu se asi
2: podpatek je furt podpatek, Romane.
1: No ne, ale i ta platforma...
2: Ale jedno, jestli má 3 cm nebo 10.
1: Ok, a jestli jako pod celou botou nebo ne. Prostě to no, se jako sebou budu když tak hádat. Tak.
3: Já bych řekl lež.
1: Lež?
3: A je to. Jo.
1: A je to vlastně jedno,
3: když prostě.
1: Jsme vyhráli, takže vlastně my už ani nemusíme odpovídat vlastně na tuhle tu otázku. Ano. My prostě normálně můžeme zavřít krám
3: a říct to bude kučák. Když tak mu vypneš mikrofon a je to
1: pohodě. Jo, tak třeba pravda, je to opravdu jedno vlastně. Jo, takže
3: lež, ne?
1: Jo, lež teda dáváme, tak dobře, tak lež.
2: Je to lež.
1: Je to lež?
2: Je to lež.
1: No tak to je krásně, kam to řekni.
2: Byly pro vojáky, nebo pro starý vojáky, právě jako třeba ve starověku, co jezdili ještě jako na koních, aby se na tom koni hezky jako pod patkem zachytili, aby si mohli stoupnout a v klidu používat třeba luk se šípem.
1: No tak to je krásný. Tak hele,
3: jupi,
1: jo! Tak mám hrozně velkou radost je vidět, že starý zahořklý Dominik má Smolíka dneska, tak přejeme krásný den a díky za účast ve hře a zdravíme Nikču. Ahoj.
0: Jiné jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Radio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuto chvíli jezdíte a začínáme v regionech, takže Brno hlásí aktuálně crash v ulici Selská, takže tam pozor a pozor si dávají i v Hradci, a to na ulici Okružní, konkrétně co se týče Hradce, tak by to měla být křižovatka s ulicí Víta Nejedlého.
1: V Praze se bourá v Bělohorský, tak tam pozor, bourá se taky na Pražském okruhu, a to před Slivencem, kolona už je tam v plný polní, v plný parádě, můžete se podívat na auta okolo vás, na Koruně je taky crash, kolona na jižní spojí. Hned když vyjedete z Černého mostu a chcete jakoby vyjet dál směrem k centru nebo do Štěrbohol třeba zatím jenom, tak je tam taky crash a kolona je tam jako úplně masivní, jak by řekla Gen Z. Tak a další nehoda je pak v ulici Sulická a taky na ulici Lamačova.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysílá

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jestli chcete na festival Mezi ploty, tak máte posledních pár možností na to vyhrát tady na Radio Spin stupenky a to vyhře jeden na jednoho.
2: Hmm. Mezi ploty je festival, který trvá už 35 let, startuje teďka o víkendu v nemocnici Bohnice, už to není léčebna, už je to prostě nemocnice. A je to takový festival, kde se vlastně můžete potkat celogeneračně, to znamená, nevím, nějaký čtyřicátnice, padesátnice si tam zakřepčí u divokýho byla, někdo si tam zase dá, nevím, kapelu Lucie, teďka v tom novém složení, najdete tam ale i spousta jako různých jako divadelních prvků, třeba moje oblíbená Ester Kočičková, pro vaši maminku tam může zahrát třeba Xindl X, nebo taky kapela No Name, pro Dominika tam bude třeba Marpo, pak yes, tam bude prostě sir. Spousta dalších jmen, třeba Pemrbit, Midi lidi, je to fakt jako pestrý a velký, když tady o tom mluvil Robert Kozler pár dnů zpátky, tak jsem si říkal, že skvělý, že se ten festival takhle dlouho drží.
1: A taky si říkal, škoda, že tady nemáme nějaký lísky navíc, abych šel taky. Aha.
2: No, to je pravda a nemáme. Protože
1: nemáme, protože všechny máme rozdáváme.
2: Jak idioti vám je rozdáváme. Tak. Takže 210, 32, 30, 30, pojďte se cinknout, pojďte sejmout jeden druhýho, ve hře jeden na jednoho.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Nestává se to často? Skoro bych řekl, že možná se to nestalo ještě nikdy, ne?
2: No, jako párkrát se to stalo,
1: jako
2: ale...
1: Jako fakt se to stalo, myslíš,
2: jako
1: už někdy?
2: Stalo, ale není to zase tak častá záležitost.
1: Já bych teda řekl, že se to ještě ve hře jeden na jednoho nestalo.
2: Já si myslím, že není to podle mě ani tak dlouho.
1: Fakt, jo.
2: Myslím, že to může být třeba 2-3 měsíce
1: jako
2: zpátky.
1: Hustý, ale každopádně je to hustý. Dneska tady máme holčičí bitku, takže na lince číslo 1, dámy a pánové, vytleskejte Denisu!
3: Ahoj,
1: Denisa
3: dobré
1: má,
3: ráno.
1: Čo, dobré ráno, má na sobě červený úbor, rukavice a nebude se bát porazit Lucku, která je na lince číslo 2. Přivítejte Lucku!
3: Čauky,
1: ahoj!
2: Tak Denisa je v modrým a ta je úplně připravená na to rozseka
1: tak
2: červený tým.
1: Vybrali jsme vám správně dresy, Denčo v červeném a Lucko v modrým?
3: Ano.
1: Fakt jo?
3: Ano, jo.
1: No tak to je super, tak to je dobrý.
2: Já jsem se bál, že říkám, ne, je to obrácené. No.
1: Tak jo, tak holky, mezi ploty, koukali jste na program, na co byste vyrazili případně?
3: Ještě ne.
4: Já jsem se taky popravdě ještě nedívala, ale myslím, že to bude dobrý.
2: No,
3: ale
2: znám, že
3: není od vás a rovně mě to nadchlo.
2: Přesně tak, 100% jste to museli slyšet pár minut zpátky od nás.
3: No jasně.
1: No tak jo, tak helejte se, holky. Dnešním tématem jsou opět jména a příjmení umělců, takže jakmile budete vědět správnou odpověď, tak zakřičte vaše jméno a my vám dáme šanci odpovědět. Jakmile řeknete odpověď dřív než vaše jméno, tak automaticky bod připisujeme druhé straně. Můžeme?
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, takže mi řekněte, jak se jmenuje příjmením Orion?
3: Ty vole,
1: to jsem ještě včera věděla. Nevíte, holky? No tak my si tu otázku necháme na jindy.
2: Bez bodíčku.
1: A pokračujeme otázkou číslo 2, Dome.
2: Jaké je umělecké jméno Michala Řepky?
3: Tak to vůbec nevím, kdo to je.
1: Já si myslím, že moc dobře budeš vědět, kdo to je, ale bohužel se to nedozvíš dneska.
2: Že bys moc dobře věděli.
1: Protože bychom si tu otázku zbytečně vykradli na někdy jindy, tak pojďme dál.
2: Zase bez bodíčku.
1: Tak počkej, tak musím rád něco úplně jednoduchýho. Tak uvidíme, teďka vlastně může být de facto rozstřel, protože je to 0-0. Tak jak se jmenuje křestním jménem rapér a country zpěvák Marpo?
2: Ne.
1: Denisa.
4: Je to Ota?
1: Denisa. A o to je správná odpověď, takže...
2: Nemálem. Hůl zástavu, ty vole.
1: Vítězí červený tým. Takže, Denčo, jedna jediná správná odpověď je dneska posílá na meziploty.
4: S odtřenýma ušima.
1: No to jo teda, normálně.
2: S hodně odtřenýma ušima.
1: Já ti říkám, ty tam půjdeš a budeš se prostě stydět, ty budeš červená až na zadku, prostě jak tam budeš. Jo, já vím, měla jsem jenom jeden bod, ale prostě užij si to, bude to skvělý. A Lucko, pro tebe ještě volíčky soutěžíme zítra i pozítří, takže buď určitě u rádia, jo?
3: Jasně.
1: Tak jo, tak krásný den, holky, ať se vám daří,
3: taky.
1: Ať jsou na vás hodný, máte krásný hlasy, tak. To vám okay, určitě prokope cestu středou. Tak čau.
3: Okay.
5: Check it, man.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Dneska jdeme jako draci. 8:45 jsme téměř na konci Spin ráno. Máme tady mashup, máme tady Vicky.
2: Já normálně skoro nestihla. Normálně, vy jste tak rychlí. No, já bych normálně ani nečekala, že ve 45.
1: My jsme si říkali, kde je Vicky? Na želvě a najednou boom a Vicky tady. Prostě hustý, máš zase hezký outfit. Dneska bych tě jako barevně zařadil do Egypta k faraonům.
2: Ne, to tak?
1: Že jo?
2: Jsem taková, kdybych vypadla z Gízy. Prostě.
1: No úplně mám ten stejný pocit. Tak hele, tak zase zpátky, ale do Prahy z Gízy, ty Gízo 1. No a Gízo.
2: Gazelo.
1: Gazelka.
2: OK.
1: No, možná. Oh. Tak, máme tady dnešní mashup. Jsou tam opět 4 věci. Trvá to celý dohromady 6 vteřin. A podle mě, pokud chceš, aby si prožila šťastný život, tak musíš odhalit všechny 4.
2: Ježiš, tak přestaň takhle zaklínat, Romane. Víš, jak já na to trpím.
1: Já když jsem byl malý, tak vždycky byla taková jako čínská hra štěstí, se tomu říkalo.
2: Ano.
1: A to spočívalo v tom, že ti nějaký parchant hodil do schránky třeba 7-stránkovej dopis a tam bylo, ten byl jako popsaný a tam bylo napsaný, pokud nechceš, aby tebe a tvoji rodinu jako potkalo hluboký sedmletý neštěstí, opiš tento dopis 15krát.
2: Ano. A tak dále.
1: Já jsem jako pak zpětně začal podezírat, jestli to nedělali rodiče.
2: Je pravda, že takovýhle dopisy mi nechodily, no, takže...
3: Ne, nám chodily řetězový zprávy na Facebook.
1: No, ne, tak vy už jste to měli prostě trošku jako jinak, než za té totality, kde jsme měli opravdu skutečně jenom tušku a papír. No. Tak, dobře.
2: To bylo opravdu za trest.
1: Tak jo, takže tohle je dnešní mashup, takže jestli chceš prožít šťastný a spokojený život, musíš odhalit všechny 4 věci. Víš, jak to mám, Roma, nevím, právě proto to takhle dělám.
2: Dobře.
1: Tak co?
2: Sladké mámení bylo.
4: Tak ještě jednou ahoj, tak mám zatím 2 a to je není nutno a potom sladké mámení. Sladké
2: mámení. A není nutno, aby bylo přímo veselo, ano.
1: Není nutno, aby... Tak tím jsem skončil taky, ale.
2: A s kým jsem si broukala tady? S tebou ještě a kdo byl teďkon?
1: Kačí.
2: A Kačí.
1: A Kačí.
2: Jo.
1: Tak, pojďme ještě jednou ti to pustit, protože i v našem zájmu je, aby se cítila dobře ve svém životě.
2: Já slyšela jenom to.
1: Já bych nevím,
2: a to bylo úplně, jak já vidím teďkon život před očima, jak se mi hroutí prostě, jak... Domeček z karet.
1: No asi jo, teda vidíš. Tak ještě jednu naposledy. Teď tam slyším jednu věc, ještě třetí. Teď tam,
2: co to
1: teď,
2: bylo?
1: Teď tam, no teď, co to bylo, tak to ti nebudu říkat, co to bylo.
3: Nemůžu říct, ne?
1: Když my chceme, aby ty jsi měla šťastný život, musíš to poznat sama. Tak, 210-32-30-30, pojďte pomoct Vicky, dámy a pánové, chlapci a děvčata. Mobilní aplikace Rádia Spin, dáme si ještě jednu písničku a pak snad už to teda Vicky rozlouskne.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Roman, Dominik, Vicky se uklidila někam do rohu, protože ví, že už to s tím životem asi nebude nějak jako super šťastný. Nebo jak si to máme vyložit, Vicky?
2: No, to byla kapitulace.
1: To byla kapitulace. Takže pojďme to připomenout. To mě tam baví nejvíc.
2: To je Alvina Čikmankové určitě.
1: Nebo Halina Pavlovská.
2: Nebo když na mě vykoukne z křoví, že jo? Takže vypadá jako Halina Pavlovská.
1: Ježiš, tak to je skvělý. Takže tři veterány máme, s tebou mě baví svět máme, tak pojďme ještě na další tips, který přišli. Takže ze Zábřeha.
3: Takže si myslím, že tam jsou ještě holky. Komu?
1: No, tak co? Dobře.
4: Nejsou.
1: Nejsou tam holky.
4: Ale jeden tip tady měla dneska taky Nadíz, kterou jsem ti nahrával před chvilinkou. Uh-huh. Nadíz tipuje totiž jednu věc, která by možná mohla být i dobře.
1: No tak Nadíz, pojď mezi nás.
5: Dobré ráno, kluci, tak jsem tam slyšela písničku Není nutno z pohádky Tři veteráni. A ještě tam byl zvuk z Angry Birds.
1: OK.
2: Oh.
1: OK, tak to jsem tam vůbec neslyšel. Aha.
2: Vždycky tyhle ty birds fakt štvaly. Oni byli angry a já byla taky angry.
1: Jo.
2: Já jsem nemohla.
1: Aha, tak to je ten zvuk na konci, dobře, Nadíz, tak to je super. Tak pak tady máme ještě jednu nahrávku.
6: Ale myslím si, že to třetí bude Saxána, která tam šla slyšet pozadí.
1: Saxána tam nešla.
2: To byla včera.
1: Ne, to tam, byla tam, tenhle týden už tam byla Saxána, tak sakra. No tak asi budete muset pokračovat zítra.
4: Máme to nechat na zítra, nebo to prozradíme, Vicky?
2: Prozraďte mi to, mně se bez toho špatně usíná.
1: A bude se ti bez toho špatně vysílat.
2: A bude se mi bez toho i špatně vysílat.
1: Vlastně ono i s tím se ti bude špatně vysílat.
2: Tak mi to řekněte.
1: Gimple.
7: Za 5-8, tak já si jdu ještě koupit něco k snídaní.
1: No.
2: Aha. Ale já jsem ty slova ani neslyšela teda.
4: No to si říkala,
2: jsem nedostala
4: tom, že se tam něco žleptá, tak to bylo tohle.
1: No, já jsem slova slyšel, ale jako až před chviličkou, když jsem ten mashup slyšel třeba, nevím, po třetí, po čtvrtý, tak mi došlo, že to bude mashup.
2: Romane, ty jsi měl prostě výhodu.
1: Jasně, jasně, určitě. No tak jo, tak Vikčo, co nás dneska čeká?
2: Hele, dneska si probereme maturity. Mm-hmm. Protože je jedna země, která místo stresu dává zmrzlinky a čokolády. Mně to přijde úplná paráda. No a kam se teda přestěhovat, aby měl člověk klídek, když už teda skládá nějaký zkoušky, tak to ti samozřejmě povím dneska.
1: No tak jo, tak my vám ještě povíme, jaký bude počasí. Helejte se, dnešek bude takový ještě taky takový letní, teploty budou kolem 26 stupňů, bude sluníčko. A propos, já vám vlastně řeknu ještě jednu zprávu. Včera jsem se dozvěděl, že meteorologové vždycky pro ty vyšší teploty na 20 stupňů používali různý odstiny červené barvy.
2: Ano, to jsem taky viděla.
1: Viď? A protože prostě lidem vadilo, že používají prostě červenou, která je agresivní, tak meteorologové přišli s tím, že tenhle ten interval 20 až 30 stupňů se bude zobrazovat oranžově, aby lidi nebyli ve stresu, že to je tak agresivní.
2: Ale já teda musím říct, že mě to úplně vyhazuje, protože já jak neuvidím tu červenou, tak si řeknu, je to v pohodě, ta 50 ještě nemusí být.
1: No, já budu mít pocit, že je oranžová bez zima. Takže já jsem se vždycky těšil aspoň na ty červený odstíny, že jsem si říkal, konečně budeme mít zase trošku
2: Počkej,
1: jako
2: teplo. Romane, ale teď nerozumím tomu, proč oranžová, jakože zima. Jakože, aha, já jsem si říkal chvíli, jestli máš jako oranžový
1: ne,
2: svetr
1: ne,
2: nebo
1: jakože
2: zimní.
1: V těch předpovědích počasích, ten úsek třeba 20 prostě až 30 stupňů bude oranžově a 30 a dál až bude červeně.
2: No, prostě sněhulák s oranžovým nosem, no.
1: Tak jo, užijte si den, mějte se pěkně, teď už s vámi receptářka Vicky.

Krásný dobrý ráno ještě jednou. Od Majku tě zdraví Vicky. Už máme středu 27. května. Jsme v půlce týdne. No a dneska má svátek Valdemar. No ty bláho, takže všechno nejkrásnější všem Valdemarům. Já znám teda jenom toho Valdemara Matušku, ale tak posílám pozdrav tam nahoru. No a teď už jdeme na bonžurku s Vicky. Tak prosím tě, musím ti říct, včerejšek byl plný postřehů. Postřeh číslo 1 ze Strašnic na Vysočanskou, to MHDčkem trvá 40 minut, takže vem si radši Uber. Postřeh číslo 2, Poděbrady jsou fakt pěkný město a věř, že tam chceš do lázní. Tímhle ofiko závidím mojí babičce zmrzliny na každém rohu a květinový hodiny. No a finally, byla jsem na listening party novýho albíčka Fotr. Woohoo! Takže fakt banger, 53 minut krasu jízdy. Věř, že tohle se na jeden vinyl nevejde, takže teďkon ještě bude past řešit, co s tím. Ale každopádně, já jsem se smála, taky jsem se dojala. Album je hodně osobní, no a já se s jejich myšlenkama mega stotožňuju. A to, i když nejsem Fotr. Takže role otcovství, naši tátové, rodina, práce, daně, mládí v tahu. Ale vlastně vůbec. Prostě past má jasno. Koupí si chalupu a opraví parapet. Hele, na listening party se sešel label Ty nikdy, přišel Idea, byl tam taky Rest, který je na featu tracku Neklid. No a na albíčku je taky MC Gay, Mucha, no a já už se mega těším na pátek, protože mám budíka, vím, co mi teď pojede v uších na repeat. Takže určitě, ty bláho, dávej si budíčka taky se mnou. No a teďkon už jdeme na naši, samozřejmě, známou další rubriku Komunikátor. To znamená, že teďkon je ten čas, kdy mi máš zavolat 210 32 30 30 a nebo mi poslat hlasovku do apky, protože hned za 3 tracky už hraju podle tebe. Tak užívej a těším se, co mi tady přistane. Radio Spin.

Black. Všechen fame internetu vzala Verešová, díky Andreo za mini místo, co tam zbylo pro nás teď, nepomůže ani swag, co tam házím do vás, damn.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, Treky na přání, no a já už tady mám vzkaz od Nadís.
2: Ahoj Vicky, přeju krásnou středu. Poprosila bych tě, byla by si tak nejlepší a zahrála by si mi od Ektora Lhal jsem. Pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají a ať nám to hezky uteče, ať už konečně jdeme domů, když je tak krásně. Děkuju a mějte všichni krásný den. Ahoj.
1: Jasný, lhal jsem, ale já teda nekecám, když říkám, že dneska je teda nádherný den, tak pojďme si ho užít. Emoce na emoce, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Selská. Teď už se přesunu na dálnice, tady je nehoda na D1 na 27. kilometru ve směru na Prahu v okolí Kaliště. Pozor, je tady překážka na vozovce. Kreš je taky na D2 a to na 13. kilometru ve směru na Brno, to znamená při příjezdu, je to v okolí Blučiny a jsou tady neprůjezdní dva pruhy. No a nehodu máme taky na D6 a to na 78. kilometru ve směru na Karlovy Vary v okolí Lubence, takže průjezd je tady se zvýšenou opatrností. Jinak už se přesouvám do Prahy, tady máme nehodu v ulici Švehlova a potom taky na Českomoravský, a to mezi křižovatkami ulic Poděbradská a na Harfě. Je to směrem do centra a jsou tady v sobě dva osobáky. Jinak kreš je taky v ulici Husická, a to mezi křižovatkami ulic Prokopova a u Božích bojovníků. Je to taky směrem do centra, no a je tady v sobě osobák a dodávka. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Je to nějaká ženská, ne? Mně to je Jackis. Ježišmarja. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejží na chodu.
1: Hoši, to je blázen.

0: Spin.
1: Vicky, tady s tebou, jedeme dál komunikátor, no a já tady ráno hned prejzovala Poděbrady. No a včera jsem byla totiž navštívit babičku v těch lázních, no a cítím teďka závist, prostě zmrzliny na každém rohu. No a najednou tady koukám a pan domácí Kato vykoukl z okna.
2: Ahoj Vicky, tak prosím tě. V Poděbradech je krásně, ale ne, když tady bydlíš. Pro ty, kteří tam přijedou, je to super, ale když to máš každý den, to, co říkáš, není to úplně skvělý. Ale možná jsem zaujatý. Tak hezký den, slunečnej, krásnej. Ahoj.
1: No ty bláho, Kato. Takhle, jak o tom mluvíš, tak si říkám, hele, máš pravdu prostě. To se člověku možná přejí, prostě ta zmrzlina, ty nádherný parky, to už je v podstatě kýč. Když si to řeknu, ta Poděbradka, no, jako chutná skvěle, je to zadarmo, ta si člověk potom té vody ani nemůže vážit, že jo? Ne, hele, chtěla jsem říct, že opravdu, Kato, to, že seš pan domácí, tak to tě rozhodně šlechtí a jako určitě tam ještě někdy přijedu na nějakou další návštěvu prostě, protože tam je to fakt parádní, musím říct. Ale samozřejmě chápu, jako pan domácí máš přehled, vykoukneš z okna a vidíš všechno, co já jsem třeba neviděla. Každopádně já stále Poděbrady dost doporučuju. No a teď už si dáváme tracky na přání. Co si dáme, Honzo?
3: Ahoj, tady Honza. Zahrála bys, prosím tě, Machine Gun Kellyho Emo Girl pro všechny spinnery, pro tebe do studia a ať máš všichni hezký den.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe připravený. Jdeme to pořádně rozjet, Radio Spin.

0: šel, pštrosici a pštrosačaty, pštrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Tailspin, Vicky tady s tebou, no a taky komunikátor, to znamená tracky podle tebe. Tak rozhodně neváhej a vytáčej naše číslo 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. No a co probereme v příští hoďce? Představ si, že bys u maturity měl místo stresu zmrzlinku a čokoládu. Jako mňam, jako paráda, jako tohleto, to úplně cítím, jak do mě vstupuje ta pohoda, ten klídeček, takový ten summer vibe. Hele, tak tenhle luxus nemáme v Čechách, jo, ale jedna země jede na happy vlně a tohle svým studentům poskytuje. No tak kam se stěhovat, tak to ti povím už dneska. No a teď už si dáme počasí. Koukáme na to, jak máme venku. Venku je určitě nádherně. No co si budeme, dneska zase svítí sluníčko. 23 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky kolem 20. No a dnešní maxima na 27. Takže příjemný, ale stále obrovský vedro. Jediný, kde můžeš čekat teda přeháňky, tak to je Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj, ale zbytek republiky jede na slunečné vlně.
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
4: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Talks, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a máme tady téma pro maturanty tady, takže všichni maturanti už určitě teďkon zbystřili, no a taky pro všechny samozřejmě, kteří třeba mají nějaké zkoušky anebo celkově nějaký stres. Tak jo, když se řekne maturita, co se ti jako první vybaví? Jako mě právě ten obrovský stres, trošku křeč a tik v oku. Ale nemusí to být. Je země, kde ti k maturitě podstrojují jak na hostině králů a je to potom parádinda, prostě úplně klídeček, tak se tak jako prostě vyčiluješ, bych řekla. Tak všem maturantům doporučuju stěhovat se do Saúdské Arábie. Jo, tam je to luxus. Hele, představ si, že přijdeš na potítko a máš k dispozici vodu, čaj, sendviče, čokošku, na moji nejoblíbenější zmrzlinu. No tak jasně, znám z gymplu, že se vždycky peklo a vařilo prostě pro maturitní komisi, ale pojďme taky myslet na chudáky studenty, jak ti k tomu přijdou. S prázdným žaludkem většinou, protože když je stres, tak se ti celý sevře. Potom tě to tam chytne, že jo, takový ty stresový chutě, přímo na tom potítku, teď nemáš co do sebe spíš. No tak já si říkám třeba, při stresu vždycky potřebuju sladký, taková tmavá čokoláda s oříškama by mi bodla. Prosím, tak aspoň tohle. To je jako v rámci nějakého dalšího progresu našeho ministerstva školství, nějakých našich jako osnov, tak já tady jako volám na ministerstvo školství, prosím, čokoládu na potítka. Fakt to pomáhá. No a teď by mě zajímalo, co by si nechal naservírovat před maturitní komisi ty. Rozhodně neváhej a dávej mi vědět, co by ti tak jako udělalo radost. Buď mi pošli hlasovku, anebo se mi ozvi na 210 32 30 30. No a těším se, jakou tady rozjedeme maturitní hostinu Rádio

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky s tebou, triky na přání a na drátě už Vašek. Čau Vašku.
2: Čau Vicky.
1: Čau.
2: Čau Vicky.
1: Prosím tě Vašku, my tady máme teď takové téma. Však ty víš, řešíme tady takovou maturitní hostinu. Co by si nechal prostě podstrojit na to potítko do té lavice před velkou zkouškou? Protože v Saudské Arábii tak tam dávají čokošku, zmrzku, sendviče. Prostě to je fakt jako all inclusive, bych řekla.
2: To je tolik možností. Hele, když si vzpomenu na svoje místní, tak to bylo docela jako i náročný, protože jsem měl žil jako poslední jméno, že jo?
1: Jo.
2: Takže to bylo docela jako průser a tak jako celý den jsem jako přemýšlel, co si jako vyberu a tak byla jedna hodina pryč, další hodina pryč, nakonec bylo jedna hodina a říkám, a borci už otevírali venku Jägermeister, že jo, samozřejmě, takže už jsem tam popíjel s nima, že jo, čtyři panáky sobě a šel jsem na to.
1: Aha.
2: Vybral jsem si nakonec tu nejhorší otázku, co jsem nechtěl, dal jsem to na dvojku. Asi Jägera, no, jaký alkohol bych si tam dal, no.
1: Ale
2: asi,
1: prosím no. Tě.
2: Asi alkohol, no.
1: To není úplně teda edukativní, bych řekla, pro studenty.
2: Jo.
1: To nejdeš úplně příkladem, já bych řekla. Já si myslím, že v tom, jestli udělal si nebo neudělal si zkoušku, že v tom alkohol teda určitě neměl zas takovou váhu, jako spíš, že si myslím, že si taky trefil třeba dobrou otázku a věřím, že jsi se pilně připravoval, viď?
2: Ne, byla to úplně nahovno otázka.
1: Ach jo, Vašku, dobře, jako by se nic nestalo, hele, nic dobrý, já jsem si říkal třeba fidget spinner, že by si tam nechal jako přinést prostě, aby si měl, protože někteří lidi mají takový ty tiky s těma rukama, víš co, že potřebujou furt něco žmoulat, takže prostě, že by si tam něco dal. No tak já ti tam dávám pomyslný fidget spinner. Vašku, co si necháš zahrát?
2: Ty jo, no Vicky, pojprávíme pohádku, ne?
1: No.
2: Pro milé děti, o Praze, o Žižkově, o metru a tak. No. A samozřejmě vám bude diktovat Vladimír 1518. O tom, jak to hezky funguje, tak tam házej tu pohádku, Planeta Praha, prosím.
1: Jasnačka. Dávám. Tak měj se krásně. A Radio Spin, hrajeme dál.

dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Uherském Hradišti v ulici Třída maršála Malinovského. Nehoda je taky v Kladně, a to v ulici Vítězná. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady je nehoda na D1 na 27. kilometru ve směru na Prahu v okolí Kaliště. No a taky na D2, a to na 13. kilometru ve směru na Brno, a to v okolí Blučiny. Čekej tady rozhodně zdržení. Crash má taky D6, a to na 78. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Je tady překážka na vozovce, je to v okolí Lubence. No a teď už se přesouvám do Prahy. Tady nám to svítí červeně, takže celkově dneska čekej hustší provoz. Každopádně nehoda je na náměstí Jana Palacha, potom taky v ulici Ústecká, v ulici Sulická. No a stále máme crash na Českomoravský mezi křižovatkami ulic Poděbradská a na Harfě. Jsou tady v sobě dvě auta směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: na Rádiu Spin.
1: Ve středu ráno jsme nejdřív řešili, čemu v oblíkání byste dali stopku.
2: Objevila se spousta věcí.
1: Tílka.
2: Ponožky v pantoflích.
1: Slipy.
2: Baggy jeansy.
1: Nafouklý rty.
2: Ale objevily se i legíny.
1: A legíny byly dvojseční.
2: Někomu přijdou mimo a někomu zase mega hot.
1: A někomu dokonce tak hot, že kvůli tomu, že koukal na holku v legínách, nabouril.
3: Jsem měl takhle po ulici a šla tam moje teďkon už manželka a já jsem se na ní tak zadíval, že jsem naboural dvě auta, které stály vedle jako zaparkovaný a ona za mnou přišla, jestli to je v pořádku, no a od té doby jsme byli spolu a jsme do teďka. Už je to 9 let?
2: 9 let, blahopřejem. Pak se ale objevil Honza s otázkou.
4: Proto je jako zadaný, co jedou třeba ve dvou, jako jak to dělají, když chtějí se podívat.
1: No Honzo, dobrá zpráva, těch možností je víc.
5: Samozřejmě, že se mrknu, ale ona mi na to jenom tak odpoví, jen se mrkni, dětku, tohle to v životě.
6: I když jsem zadaná, tak jsem jako kolikrát prostě děje, a já to tak i mám, i těm frérům to říkám, prostě hele, prostě klidně se podívej, já se taky dívám, teď dívat se můžeš, samozřejmě tam můžeš hnedka seknout na chodníku, že jo, ale...
7: Ale asi kouknout a zaobalit to tak, prostě podotknout se nějaký outfit tý holky, prostě říct, co, ale má prostě dobrý boty, nebo nechtěla by si já nevím, tuhle tu halenku si nosí.
2: To není špatný závěr, ale myslím, že by to celý šlo vyřešit jinak, třeba jakože, fuj, to je odporný, co má na sobě, vidíš to?
1: To jsi celý ty,
2: no, nebo to můžeš udělat na Dominika. Já se nekoukám, ale...

0: Vicky tady s tebou, posloucháš dál komunikátor, no a teď úplně tematicky bavíme se tady o potítku, o stresu před zkouškama, no a čím by se tak člověk mohl posilnit, když na ty zkoušky jde, no a mám tady zrovna vzkaz od studentů, mám tady vzkaz od Dana, mám tady zdravici z ocelovky, takže zdravím zpátky, no a říkám, hele, máte poslední týden praxí, takže pořádně užívejte a potom už jsou závěrečky. No a Dane, co to bude za song?
1: Čau Vicky. Zdravíme z ocelovky, z praxí a chtěl bych tady nechat zahrát skladbu pro mýho kamaráda Tomáše. Díky od Resta, děkuju a pozdravuju Toma.
0: Nice, mega cením. To znamená, že vlastně, když se na tím takhle zamyslím, tak mít jako na potítku sluchátka a moci tam dát ten svůj motivační song, což si myslím, že od Resta díky je. Tak to je úplná paráda. Takže Tome, zdravíme, Dane taky, všechny do ocelovky a pouštím Resta. Díky, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Radíš Radio Spin?
4: A komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky komunikátor. No a v příští hoďce ti řeknu, proč je důležitý dodržovat pitný režim. Ale jasně, tak všichni už víme, že samozřejmě tělo ti poděkuje a všechno ti poděkuje, tak. A budeš mít víc energie a budeš prostě, tvoje pleť bude zářit a tak dále. To všechno víme, to je všechno starý známý fakta. No ale že ti to může pomoct i sociálně. Jo. A že tě to může dost zachránit z nějaké brindy, tak to jsi možná nevěděl a to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme počasí. Koukáme na to, jak je venku. Je nádherně. Máme 24 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky kolem 25, dneska maxima na 27. No a čekej, že všude bude slunečno, až na Moravskoslezský a Zlínský kraj. Tady čekej, že možná nám lehce zaprší. Ale celkově overall paráda parádní.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Váš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a je to tady, máme vedra, no a proto mám potřebu ti připomenout, že je důležitý dodržovat pitnej režim. Takže, spineři, teď se všichni společně napijeme. Připrav si flašku s vodou. Ne, Petře, nezajímá mě, že nemáš flašku, tak si to natoč do hrníčku, jo? Tak, takže všichni mají flašku, všichni mají něco, dobrý? Dobré, já už si taky beru tu svojí. Tak jo, takže jsme všichni připraveni. Voda, let's go. Na zdraví. Dobrý. Glo. No a jsme zavodněný, no a protože jsi schopný človíček a nechceš, aby tě bolela hlavinka ze sluníčka, tak si necháš tu vodu ve svém dosahu. No a proč se vlastně vyplatí mít pošéfený pitný režim? No tak mega se ti to vyplatí samozřejmě nejen zdravotně, ale taky v práci, protože čím víc se proléváš vodou, tím víc potřebuješ na záchod. Tak co, stěžuješ si taky na kuřáky, že jsou stále jednou nohou z kanclu na jedno? No tak dobrá zpráva, voda podporuje i správný trávení, takže už si na tebe žádnej franta s fujky tabákem rozhodně nepřijde, protože ty jdeš na rozdíl od něj vstříc zdraví. No a mimo kancel ve finále strávíš mnohem víc času jak on, takže mít self-care time, to je důležitý, no a já osobně mám ráda trůnění na záchodě, je to moje království. Já si to tam užívám, já to mám vždycky nějaký nový. Viny, jo, prostě já tam luštím křížovky někdy, jo, prostě tak to je, takže já to rozhodně beru, zařídím se, sama mám s pitím teda troubles, s tím pitím té vody, vždycky na to zapomínám, ale po tomhle zjištění je mi úplně jasný, že teďkon budou všechny balené vody ve všech obchoďácích totálně vykoupený, takže kupuj, dokud můžeš, protože za chvilku všude budou pobíhat spinners s obrovskýma zásobama vody. Radio Spin.

Prázdniny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Radio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, dál si jedeme tracky na přání, no a já už tady mám vzkaz od tatínka Michala.
2: Ahoj, tak já bych poprosil zahrát písničku od Marpa, Emu, a bylo by to pro všechny táty, co jsou v práci a myslí na své dcery, že se jich odpoledne dočkají, tak ať na ně myslí pořád jako já. Ahoj.
1: Tak to je krásný vzkaz, Michale, to je fakt pěkný. Jo, to je jenom jako mimochodem, jako Michal, to není můj tatínek, jo, to je... Není můj tatínek, ale přeje to i pro ostatní tatínky. Tak teď posílám všem tatínkům Emu. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a včera bylo úterý, no a co to znamená? No samozřejmě výjezd našeho spin komisaře Repa Matyho po republice, aby zkontroloval dalšího ze spinnerů, no a tentokrát se vydal Maty až do Horního Maxova, tak jak to dopadlo?
1: Dobrý den, ahoj, čau všichni.
0: Ahoj, ahoj Romane, ty blaho, tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi slyšel rádio a řekl jsi si, půjdu Matyho přivítat pěkně, ať se nestratí.
1: Jo, jo, přesně, já jsem vyplňoval fakturační údaje, najednou slyším, frčíme do Horního Maxova, no se mi zastavilo srdce. Zbabral jsem všechny čísla, ať jsem to radši nechal.
0: Co Tigry? Jsou předány, Maty?
2: Jsou předány. Předal jsem všechny 3 balení, taky Tiger tričko, taky nějaký samolepky.
0: Tiger tričko?
1: Jasná věc.
0: Jo, no a jakou máš barvu?
1: Jo, trička černá.
0: To je paráda. A máš rád černou barvu takhle?
1: Jasně, ladí mi k pleti. Takže jo, jsem spokojený.
0: To tak parádní. Tak pro všechny, kdo mají už teďkon letní look a taky chtějí prostě ladit, tak rozhodně ať neváhají a zaregistrují se na náš program @radiospin.cz. Napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Spin posloucháš. No a pokud jsi opravdu poctivý posluchač stejně jako Roman, tak už budeš určitě Matyho vítat před dveřma. No a odměna v podobě Tigrů tě rozhodně nemine. No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Českých Budějovicích na Pražské třídě. No a potom taky v Ostravě, a to v ulici Poděbradova. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nově nehodu na D1 na 195. kilometru ve směru do Prahy. Je to v okolí Brna. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme crash v ulici Sibeliova. No a poskakuje nám Čuprová směrem na Povltavskou, tady čekej kolem 6 minut navíc. No a Wilsonova směrem na Nuselák. Tak tady nám to šťouchne se až na 10 minut. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Pusť tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 43 hoes, nigga, I got too many.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou a rozjíždíme to dál, takže rozhodně neváhej a ozývej se mi do hlasovky, třeba jako tady Patrik. Tak co to bude?
2: Takže čau lidi, já bych jsem chtěl hezky Bobby Blaze, to je ono, jo, to je všechno a budu hodně rád, budu úplně happy, tak čau.
1: To tak jasně, tak jestli je to o tom, že budeš happy, tak jedeme happy vlnu a jdeme to tam pustit. Měj se krásně, Patriku, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a za chviličku nám začíná poslední hoďka komunikátorů, takže rozhodně neváhej, volej, na čísle 210 32 30 30 jsem já a já tady odbavím tvoje tracky na přání. No a o čem se budeme bavit? No o hokeji, no hokej teďkon vládne samozřejmě všude, titulky, říkáš si ty bláho, jako chtěl bych do toho Švýcarska, chtěl bych to mít z té první ruky, no tak teď tě vyvedu z omylu, myslím si, že bys nechtěl. Hele, buďme rádi, my, co jsme tady v Česku hezky, v té české hospodě za hezky české ceny. Co se děje ve Švýcarsku a proč chceš fandit v Česku? Hezky z pohodlí prostě naší hospůdky a koukat na obrazovku a být se s nima felas, no tak to ti povím už za tři treky. Teď si dáme ještě počasí. Koukáme na to, jak je venku, ty jo, no nádherně, co si budem, prostě dneska bude až 27 stupňů Celsia a už se blížíme, v Praze už je 25, vypadá to zatím, že slunečno, jasno, parádinda, jenom odpoledne se nám to trošku zkazí a to úplně na východě, tam prostě v Růžku, Moravskoslezský a taky Zlínský kraj hlásí nějaký lehký přehánky, každopádně, když se podívám na zítřek, tak to se nám trošičku ochladí, to už bude kolem 23 stupňů Celsia, ale bude stále svítit slunečko a to dokonce i na tom východě, tam úplně v tom cípu. To znamená, že zítra už se můžeme těšit na slunce úplně všichni, no a dneska užívejme koupačku. Je nádherně.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

No a teď už téma hokej. Řešíme ho teď všichni, přejeme si další Nagano, no a fandíme, fandíme. Je fakt hezky vidět, jak hokej spojuje náš národ. No a víš co? Finsko strčíme do kapsy. Já manifestuju a říkám to tady nahlas, takže se to stane. No a víš co, prostě, kdyby mě zajímalo, jestli tě taky napadla ta hříšná myšlenka jet do Švýcarska a jít tam podpořit kluky zblízka, co? Jako, tahle myšlenka tě samozřejmě šlechtí, pokud tě napadla. A je podle mě super podpořit náš tým a povzbudit hlavně po včerejšku morálku. Ale teda, koukala jsem na ceny a je to docela drahá dovča. Mě teda s fandění vždycky vyhládne a tak bych tam určitě zamířila v tom Švýcarsku dát si jako něco dobrýho k jídlu, nějaký chálec, jo. Jenže švýcarská fanzone nemá nic zadarmo. Klobásku dáš prostě v přepočtu za 210 korun. Potom tam máš sladkou palačinku, tu bych brala já, za 190. No a když to chtějí fandové spláchnout pivkem, tak si vytáhni rovnou 180. Takže podtrženo sečteno, mega ráda fandím z Česka. Uhu, let's go, náš tým. Sejdu se s kámošema v mým oblíbeným podniku, uděláme tam kotel, no a posíláme energii klukům na led přes obrazovku. Hele, je to podle mě vlastně výhra na všech stranách a navíc. My máme tak skvělý moderátory a když je člověk přímo v tom Švýcarsku, tak samozřejmě má to tam naživo, má to zase jiný plusy, ale teď se snažím jako přesvědčit nás, kdo jsme zůstali v Česku, že to vůbec nevadí, protože my máme zase skvělý prostě komentátorský, tam úplně skvosty, no a vidíme ten puk zblízka, což se teda rozhodně vyplatí. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, no a písničky podle tebe, já už tady mám teďko na drátě Dominika, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Hele, prosím tě, ty jsi mě prozradil, že máš vlastně úplný dream job, takovej opravdu jako práci snů máš, protože máš úplně skvělý tak umístění teďka. Řekneš nám o tom víc, pochlubíš se?
2: Určitě, teďka aktuálně jezdím se sklápěčkou, vozím ze Zbraslavy na přehradu Hlínu, takže to doveze, jde se rovnou do vody.
1: No ty bláho, no to je prostě úplná paráda, jako kdo to má? Kdo to má, že je prostě v práci a rovnou prostě vlastně ze sedadla pracovního skáče šipku rovnou do přehrady. To je parádní.
2: Je to tak a ještě to mám placený.
1: No a ještě je to placený. Ale Dominiku, tohle už opravdu začíná vypadat na velkou, velkou závist jako. Jako v dobrým, jo, ale jako velká závist, ty bláho. Jako skákat si takhle šipku v práci. No dobrý, jako. Ok, myslím si, že ostatní spineři, kteří se teďkon vaří ve vlastní šťávě, ti posílají určitě jako velké wow. Hele, tak třeba okay, se tam potkáte potom, ostatní budou taky už vědět prostě, takže přehrada funguje, jo, dá se tam.
2: Jasný, jasný, přehrada, ostěvá, všichni se tam sejdeme dneska.
1: Dneska se tam všichni sejdeme, dobře. No a chtěla jsem se jenom zeptat, vodu už si zkoušeli, už je to teplý?
2: Je to kafičko.
1: Je to kafičko, no to je paráda. Takže je to takový jako u moře, ale přitom seš v hostivaři, no prostě ani nemusíš cestovat, je to parádní. Tak jo, tak díky Dominiku za tip. No a co si necháme zahrát?
2: Poprosím tě, Sáru Rikrása, cigarety, ať to mají všichni při středě příjemný jako já.
1: Tak jo, tak posíláme všem tady příjemnou pohodindu od Dominika, od přehrady vlastně. Měj se krásně, Dominiku. Užívej den, ahoj.
2: Díky taky.
1: Radio Spin, ahoj, posíláme moji oblíbenou Saru Rikás.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Brně v ulici Kounicová. Dál se přesouvám na dálnice, tady nám poskakuje D1 na příjezdu do Prahy. Čekej tady kolem Čestlic až 10 minut navíc. No a nehodu máme na D2, a to na 11. kilometru na výjezdu z Prahy, ve směru na Brno, ne, takže nic s Prahou tam není. D2 na 11. kilometru ve směru na Brno, je tady nehoda v okolí Blučiny. No a teď už se přesouvám do Prahy, tady je crash v ulici Milady Horákové, je tady nehoda autobusu, je to směrem do centra, u vjezdu do Davidského tunelu, takže tady rozhodně čekej zdržení, no a crash je taky na Jablonecký u parku Přátelství. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě poslat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a to tady vyhrál jako cenu útěchy náš splavený Petr.
2: Vicky, prosím tě, brázdím celou Prahu a jak člověk jenom popojíždí, tak mi nejde klimatizace. Mám tady 41.
1: To je strašný.
2: Tak to je. A dal bych si, prosím tě, jestli můžu jednoho borce.
1: Ty blaho, já musím říct, Petře, borec nakonec, jak jinak to tady zaglosovat, 41 stupňů. Tak Petře, já ti přeju, aby si tady tu svoji osobní saunu přežil a dávám ti tady k tomu Bow Wave. Tak doufám, že tě to trošičku ochladí, Radio Spin.

0: Viki tady s tebou, no a už taky Jirka, čau Jirko.
1: Čau Viki, čau spineři.
0: Čau, čau, tak prosím tě, Jirko, ty jsi tady pro mě prostě ten fanda, který to měl v podstatě z první ruky, včerejší zápas. Tak jaká byla atmosféra? Jak to bylo?
1: Hele, zápas včerejší s Kanadou začal velice pozitivně pro nás. Mm-hmm. Dvě třetiny jsme vedli, každou tu třetinu jsme tak jako navýšili ještě ten náskok o jeden gól. No ale potom už se to vezlo. Potom nás Kanaďany už se prostě asi nějak chytli a začali nás prostě kosit.
0: Chápu, chápu. No, zaslechla jsem, že nakonec prostě Kanaďani nás jako trošku poválcovali, ale jenom o jeden bod.
1: Jenom o jeden bod a naštěstí už teda my jsme hráli jenom o to, s kým budeme hrát teď vlastně v těch dalších zápasech. Už se nám nejednalo o to, jestli vypadneme, protože postup už jsme měli prostě zajištěný. Na rozdíl od třeba Slováků, kteří včera hráli se Švédskem a ano. Bohužel teda Slováci se Švédskem vypadli a dál už v turnaji nebudou pokračovat.
0: Ajajaj, no tak díky, že mi to říkáš, mám pár slovenských přátel. A...
1: tak aby si věděla,
0: tak,
1: proč,
0: abych věděla
1: proč, jsou, proč jsou dneska skleslí takový.
0: Jo, no tak... Politujme dneska všechny naše slovenské kamarády a teď můžou fandit nám.
1: Je přesně tak.
0: Vždyť jsme braťa.
1: Přesně tak.
0: Konec konců. Ale já jsem ještě jenom chtěla říct, že tak co, jako, tak byl jsi někde venku, že jo, s přátelema, kde
1: no jasně,
0: jste sledovali jasně, prostě
1: jasně,
0: na velký
1: jasně.
0: obrazovce.
1: Je to tak.
0: No tak šli jste to potom zajíst, takový ten lehkej smutek.
1: Já už jsem to zajídal u toho, jo. Takže když byl konec, tak už jsem byl docela plnej, tak jsem šel domů.
0: Výborný, tak jsem ti jenom chtěla říct, že rozhodně je výhodný zůstat tady v Česku a pořádně se tady napápnout, protože jsem zrovna v tuhle tu hoďku probírala, že prosím tě, když jsi v tom Švýcarsku, v té fanzóně, tak se ti to docela prodraží.
1: To věřím, že tam to musí být jako trochu mastný.
0: Ale kdyby jsi zdal takovou klobásku, máš to za 210 v přepočtu našich českých korunek.
1: No, tak tam se teda nadlábnou.
0: Je to palačinka za 190, hele. To je jakoby, já mám ráda to sladký, když jsem ve stresu, tak si ráda dám, hele. Já kdybych tam koukala na ten hokej, já bych si tam musela ukousat nechty, protože já bych neměla na to. To tam vždycky prásknou čestistovku prostě za zápas, ještě za jídlo.
1: No s tím, jak letos zatím hrajou, tak myslím, že nervů plno, tak myslím si, že teda cukráři tam mají co dělat.
0: No to rozhodně. Všichni si to musíme trošku osladit. Tak díky moc, že jsi mi dal takovýhle prostě report a taky spinnerům přímo jako vlastně z baseu v podstatě. No a teď už se společně podíváme na počasí. Jdeme se na to mrknout, venku je prostě parádně. Ale já už nevím, jo. Jirko, to je takový to, že nejdřív se mi nechce hlásit, když je ošklivý počasí, pak už je jenom hezký a hezký. Taky nevím, jak už to hlásit, jo. Tak říkám, je furt nádherně, lidi se totiž vaří dokonce ve své šťávě, tak možná je až trošku nesnesitelně, třeba v autě, jo.
1: Jako třeba na mě už je trochu moc.
0: No, hele, to mi povídej a hlavně to povídej Petrovi, který má prý v autě 41 stupňů.
1: Mě to včera volal taky, že mu nefunguje klimatizace, ano. Tak to musí být teda pořádný pařák.
0: No, tak pozor, Petře, tak teď jsi tady docela bastit, ty jsi odhalen, ty jsi mě tvrdil, že ti to nefunguje dneska, že si to nechá odpoledne spravit.
1: Mně Petr tvrdil, že mu to nefunguje včera a že si to dneska odpoledne nechá spravit.
0: Aha, jo, tak to jsem se spíš jenom přeslechla. Tak promiň, Petře, beru zpátky. Každopádně, informace pro Petra, dneska až 27 stupňů Celsia, to znamená, že u něj 50 a pařák. A když se podívám na zítřek, tak 23 stupňů, hele, tak to už bude dobrý. Hele, Petře, tak to už se na to vykaše, na tu klimošku.
1: To už to nech, no.
0: No, už to nech bejt. Do konce týdne. Hele, tak jo, mějte se krásně, užívejte teďkon ještě Spin Extra s Jirkou, potom Chill na Spinu s Márou, no a já se budu těšit zase zítra, takže sluň se, směj se, no a hlavně potom skoč si do přehrady, nejlépe do té hostivařské Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
6: Tankování je teď docela rodeo.
2: to Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Československý underground.
7: Paskvil 2026, Radio Spin, yeah.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, nám právě teď dohrál track Smackdead, no a ten ti může vyhrát dva lupeny na dnešní show do O2 Areny, kde vystoupí právě Akon a to společně s Niem. Tak si jdeme poslechnout, kdo ty dnešní lístky uloví. Halo, halo, koho mám na drátě?
1: Chci lístky, Spine.
0: A tady máme i správný heslo a gratuluju, vyhráváš!
1: Díky!
0: Tak jo, velká gratulace, teď už mi můžeš prozradit svoje jméno.
1: Monty, ahoj.
0: Monty, čau Monty. Monty, jsou to lístky dva, tak víš, koho vezmeš sebou?
1: Jasné, přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak já věřím, že si to užijete dneska večer, Akon společně s Niem v O2 Aréně. Vydrž mi, Monty, na drátě, já ti za chvíli řeknu podrobnosti. No a připomínám, že lístků tady stále máme hromady, takže i dál poslouchej Radio Spin. Nikdy nevíš, kdy se soutěžní song ozve znovu.

Přeju ti krásný sluneční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, my už jsme před pár minutama odstartovali tady dnešní středeční Spin Extra. Dneska máme 27. května, svátek tak slaví Valdemar, takže všem Valdemarům přeju jenom to nejlepší. My se společně dneska podíváme za labelem Million Plus, který přichází s velkou novinkou. Za hodinku si potom dáme taky naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvoji mozkovnu. Po celý odpoledne taky budu hrát samozřejmě přesně podle tebe, takže tady i po celou dobu taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky, můžeš je tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, a my už to teda můžeme pomalu odpálit. Spin Extra, Jirka, pohodový středeční odpoledne. Party.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Ve středu ráno jsme nejdřív řešili, čemu v oblíkání byste dali stopku.
2: Objevila se spousta věcí.
1: Tílka.
2: Ponožky v pantoflích.
1: Slipy.
2: Baggy jeansy.
1: Nafouklý rty.
2: Ale objevily se i legíny.
1: A legíny byly dvojseční.
2: Někomu přijdou mimo a někomu zase mega hot.
1: A někomu dokonce tak hot, že kvůli tomu, že koukal na holku v legínách, nabouril.
3: Jsem měl takhle po ulici a šla tam moje teďkon už manželka a já jsem se na ní tak zadíval, že jsem naboural dvě auta, které stály vedle jako zaparkovaný a ona za mnou přišla, jestli to je v pořádku, no a od té doby jsme byli spolu a jsme do teďka. Už je to 9 let?
2: 9 let, blahopřejem. Pak se ale objevil Honza s otázkou.
4: Proto jako zadaný, co jedou třeba ve dvou, jako jak to dělají, když chtějí se podívat.
1: No Honzo, dobrá zpráva, těch možností je víc.
5: Samozřejmě, že se mrknu, ale ona mi na to jenom tak odpoví, jen se mrkni, dětku, tohle to v životě.
6: I když jsem zadaná, tak jsem jako kolikrát prostě děje, a já to tak i mám, i těm frérům to říkám, prostě hele, prostě klidně se podívej, já se taky dívám, teď dívat se můžeš, samozřejmě tam můžeš hnedka seknout na chodníku, že jo, ale
7: asi kouknout a zaobalit to tak, prostě podotknout se nějaký outfit tý holky, prostě říct, ale má prostě dobrý boty, nebo nechtěla by si já tuhle tu halenku, co nosí.
2: To není špatný závěr, ale myslím, že by to celý šlo vyřešit jinak, třeba jako, že fuj, to je odporný, co má na sobě, vidíš to?
1: To jsi celý ty, to
2: no, nebo to můžeš udělat na Dominika. Já se nekoukám, ale...

0: hitů. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1, u 30. kilometru vidím zdržení směrem na Prahu, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha taky na D1 při příjezdu do Brna, kde se to štosuje od 186. kiláku. Štosovačku dál hlásí taky D3, 82. kilometr směrem na Benešov, hlásí taky štosovačku. No a obousměrný zdržení pak vidím na D4, u 27. kilometru, takže tady taky opatrně. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jsou v pohodě. Průjezdný. V Praze potom velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka. Tady si postojíš zejména ve směru na od Záběhlic na Černý most, taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Tady vidím obousměrný zdržení. Co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jeden crash na Plzeňský ulici, jinak jedeš úplně v cajku. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, kde po celý odpoledne hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem to rovnou odpálit teda dnešním prvním přáním v rámci pořadu Spin Extra.
2: Zdravím Spinners, poprosím Jiříka, aby nám zahrál všem Baggy do tohohle teplýho počáska. Věnuju to všem Spinners, Jirkovi a všem, co se musí rodit v práci v tomhletom krásným počasí.
1: Tak užívejte tenhle slunej den, jestli makáte někde, tak tam má, ať vám to jde hezky od ruky, ať se můžete co nejrychleji zvrhnout na nějakou třeba procházku v přírodě, ideálně vyraž někam k vodě, protože v tomhle vedru co taky jinýho dělat.
0: Radio Spin. Spin Extra.

Posloucháš Radio Spin, za Mikem, je tady s tebou Jirka, právě nám dohrál Nick Tendo, člen labelu Million Plus. My se za Million Plus ještě dneska podíváme, protože Million Plus teď přišli s jednou velkou novinkou, to ale až v další hodince, teď v téhle nadcházející nás čeká naše pravidelná hádanka 3 v 1, kde tak jako opět potrápím tvoje mozkový závity, takže na to buď rozhodně ready. Ještě se taky podíváme, jak to vypadá venku, Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, je tam nádherně slunečně. No jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tam se nám trošičku ochladí na 23, ale stále tam bude krásně slunečno a jasno. Ještě teda

0: Po zbytek týdne se podíváme taky pátek 28, v sobotu 27, neděle 25 stupňů. V neděli už nám tam nějaký mráčky skočej, ale stále už tady prostě to letní počásko máme. Tak užívej!
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.

0: Za 4 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

A pozor, a co se nedoví, nepovídá, má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím smelí se, vyletět může zkusit.

0: ještě mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká vinohradská.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit, takže jdeme rovnou na to. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Jim Carrey, Woody Harrelson a taky Jack Nicholson. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Jim Carrey, Woody Harrelson a taky Jack Nicholson, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

hodiny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Radio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Jim Carrey, Woody Harrelson a taky Jack Nicholson. Mám tady od vás už nějaký tip, tak jdeme na něj.
1: Já bych řekl, že tady ty si budou spojovat, že jsou to šílený takový postavy, excentrický úplně.
0: Tak šílený postavy, tahle trojice, to určitě je v jejich zásobníku hrát tyhle crazy postavy. Je to teda vlastně dobře, ale ta hledaná věc to dneska není. Ta dnešní hledaná věc se týká nějaký osoby, která je spojuje a je to osoba, se kterou všichni z nich spolupracovali. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat Jima Carreyho, Woodyho Harrelsona a taky Jack Nicholsona, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i dál přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s naší hádankou pokračovat.

dělá to dobře. Co dobře? Dělá to skvěle. Co skvěle? Dělá to nejlíp. A právě proto nebude chybět ani v playlistu Rádia Spin o tomhle víkendu. Další hudební víkend.

0: Tři v jednom na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Jim Carrey, Woody Harrelson a taky Jack Nicholson. My už teda víme, že hledáme nějakou osobu, která je spojuje. Ta osoba tak pochází z Česka a je mimo jiné taky několika násobným držitelem Oscara. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat tyhle legendární hollywoodský herce, ještě jednou připomínám, Jim Carrey, Woody Harrelson a taky Jack Nicholson, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme opět na dálnicích. Vidím tady štosovačku při příjezdu do Prahy na D6. Od 10. kilometru se to tady štosuje, dávej na to bacha. Bacha při příjezdu do Prahy i na D10, tady si postojíš už od 20. kilometru. Na D1 vidím u 25. kilometru obousměrný zdržení, takže na to dávej taky bacha. Jinak regiony, ty jedou úplně v pohodě, no a když se podíváme na silnice v Praze, vidím tady štosovačku v Kbelský ulici, kde si postojíš směrem ven z Prahy. Dál taky Štěrboholská spojka, tady si postojíš u Záběhlic ve směru na Černý most, takže bacha na to. Jižní spojka směrem na Dobřížskou, na Baranďák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Pražský okruh v okolí Řeporí, tady se to taky štosuje, takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. psanocaves.cz.
4: Starýho psa nenaučíš nový triky, nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v 1, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat Jima Carreyho, Woodyho Harrelsona a do třetice tady byl taky Jack Nicholson. Bohužel už tady nemám žádný další nápovědy, který by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy, co teda myslíte, že by je mohlo spojovat.
1: Já bych řekl, že je to Miloš Forman, že všichni hráli hlavní roli ve filmu Miloše Formana.
0: Tak tady máme tip, že by to mohl být Miloš Forman, ten je tou osobou, která je spojuje. No, jdeme si poslechnout ještě další tipy.
2: Čau Jirko, tady Puty, ale já myslím, že tyhle ty tři legendární jména by mohl spojovat Miloš Forman.
0: Miloš Forman se objevuje tady, dáme si ještě jednu vaší hlasovku.
3: No, myslím, že to je Miloš Forman.
0: A máme tady Miloše Formana potvrzenýho do třetice a samozřejmě je to přesně tak. Právě on spojuje tyhle legendární herce, přičemž teda Jim Carrey si zahrál ve filmu Muž na měsíci, Woody Harrelson, tak ten si zahrál ve filmu Lid versus Larry Flint, no a Jack Nicholson, toho znáš samozřejmě z legendárního Přeletu nad kukačím hnízdem. Legendární filmy, legendární režisér Miloš Forman, posílám pro něj velký rest in peace, protože už to bude nějakých 8 let, co tady s náma není. Díky vám všem, kteří jste tady s náma dneska taky hádali, no a další hádanku 3 v 1 si dáme zase v příštím týdnu, tady na Rádiu Spin.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme ve středečním Spin Extra. Dneska máme 27. května, svátek tak slaví Valdemar, takže všem Valdemarům přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme na novou knihu o labelu Million Plus, no a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ještě se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, je tam stále krásně, slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra tady vidím, že bude taky slunečno, maxima nám ale trochu klesnou, a to na 23.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

účtů DPH. Každý krok jako šrápnel, nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u pitíka.

Podový odpoledne, posloucháš Radio Spin, chystá se kniha o labelu Million Plus. Ten minulej rok oslavil 10 let od svého vzniku, za tu dobu se z toho stal bezkonkurenčně největší hudební label tady u nás. No a celá tahle cesta bude zachycená právě v knížce, která ponese název Million Plus X, neboli Million Plus 10. Těšit se můžeme navíc jak 300 stránek plných rozhovorů právě s členy Million Plus, budou tam taky fotky a celkově popis toho nejzajímavějšího, co se za těch 10 let odehrálo. V labelu Million Plus už to dávno není jenom o hudbě, ale taky celkově o vizuálu a dalších věcech s tím spjatých. Víc podrobností tak si můžeš přečíst na webu Million Plus, takže to rozhodně čekuj, no a my už teď pokračujeme s hudbou.

0: tak zohratý, nevím, čo to znamená, si trest alebo odmena.
1: Československá scéna, Radio Spin.

0: oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři.
1: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin? Každý týden tady do ulic vyráží Spin komisař Rep, který kontroluje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Když tě najde a ty budeš ladit Radio Spin, tak pro tebe má na oplátku nachystanou pořádnou hromadu dárků, a to v podobě energy drinku od Tigeru. Jsou tam novinky Aura, které ještě dokonce ani nejsou v prodeji. Navíc jak Tiger, tak taky my za Radio Spin přihodíme nějaký merch. Tenhle týden tak se Spin komisař Rep vydal do Horního Maxova, kde hledal posluchače Romana, a my si teď jdeme poslechnout, jak to dopadlo.
1: Dobrý den, ahoj, čau všichni.
2: Ahoj, Romane, ty Blaho, tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi slyšel rádio a řekl jsi si, půjdu Matyho přivítat pěkně, ať se nestratí.
1: Jo, přesně, já jsem vyplnil fakturační údaje, najednou slyším, frčíme do Horního Maxova, no se mi zastavilo srdce. Zbabral jsem všechny čísla, ale jsem to radši nechal.
2: Co Tigry? Jsou předány, Maty?
3: Jsou předány. Předal jsem všechny 3 balení, taky Tiger tričko, taky nějaký samoletky.
2: Tiger tričko?
1: Jasná věc.
2: Jo. No a jakou máš barvu?
1: Trička černá.
2: To je paráda. A máš rád černou barvu takhle?
1: Jasně, ladí mi k pleti. Takže jo, jsem spokojený.
2: To tak parádní.
0: Takže Roman už svoje Tigry, svoje tričko má, takže tam už je to v Horním Maxově ready. No a kdyby si chtěl i ty se zúčastnit tady našich výprav Spin komisaře Repa, tak stačí jenom se přihlásit na našem e-mailu program@radiospin.cz. Tam napiš svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, a v neposlední řadě taky svůj telefon. No a třeba to příští týden budeš právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady velký zdržení na D1. Při příjezdu do Prahy se to tady začíná štosovat už od 18. kiláku. Dávej na to určitě bacha. Bacha na D1 dávej taky u 132. kilometru. Směrem na Prahu se to tady taky štosuje. Vidím tady taky lehký zdržení na D10. 27. kilometr směrem na Prahu hlásí taky štosovačku. Co se pak regionu týče, tak vidím lehký zdržení v Plzni, a to na Klatovský třídě. Ostatní regiony vypadají, že jedou v pohodě, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady opravdu velký zdržení aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně. Na jižní spojce se to štosuje ve směru na Barandák, potom taky přes celou Dobříšskou, takže tady dávej taky bacha. Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, i tady se to štosuje. Co se pak nehod týče, tak těch aktuálně tady vidím několik. Spojovací ulice hlásí jeden crash, Černokostelecká ulice, i tady vidím nehodu. Rohanské nábřeží hlásí jednu nehodu, stejně tak i ulice Veletržní nebo třeba taky Vilzonka. Dávej na to všechno bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky táborských, varských, libereckých, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Říkaj, ještě chvíli, vydrž.

0: Je to přesně tak. Ideál tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe. Mám tady už od vás další vzkaz, tak jdem rovnou na něj.
1: Čeho s Jirkou, tady Puty, hele, za chvíli jdeme skýto do Příbramy, přijede kámoš Josef z Prahy a jdem tam něco zandat, no, tak něco na podporu v tomhle vedru. Je to těžký se jenom zvednout, ale těšíme se na skate, takže prosím, kdyby si mohl pustit Ocean Windstorm s Raskalem Song Blast, to je taková nakopávačka, aby mě to hezky koplo a něco hezkýho tam dneska třeba ještě padlo. Díky, měj se kámo, čau.
0: Tak chlapi, ať to jezdí, ať ty tríčky padají, já tam samozřejmě tuhle pecku hážu, tak snad vás to nabudí, ať vám to teda taky jezdí a samozřejmě bacha na sebe, jak říkáš, v tomhle vedru to není úplně ideální někde takhle sportovat, takhle ve velkém množství, tak dávej na to rozhodně bacha, hlavně hodně vody. A jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Dobrý středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a už tady vítám taky Máru. Čau Máru.
1: Čau Jirko.
2: A čau Spineři.
0: Já jsem tady dneska Spinnerům říkal o nový knize, která bude vycházet o labelu Million Plus. Bude to sepisovat vlastně celou historii těch 10 let, protože minulý rok to tuším bylo 10 let, co Million Plus oslavili, teda tohle výročí. Myslíš si, že podobné knížky můžou přitáhnout novou generaci čtenářů opět ke čtení?
1: To by bylo super. Popravdě by to bylo super a věřím, že spousta jako fanoušků si to koupí a bude v tom alespoň jako listovat a věřím, že se něco zajímavého jako dozví. Přemýšlím, že by to takhle vlastně mohlo udělat více labelů, vlastně jako proč ne, že to je vlastně jako dobrý nápad. Teďka nad tím tak přemýšlím, protože jsem to nevěděl.
0: Ano.
1: Ale přijde mi to super teda. A má to být nějak letos nebo?

0: A to víc snad ještě letos. Já teda úplně ještě víc podrobností o tom ještě není jako k sehnání. Každopádně si myslím, že by to taky mohlo být jako takovej tahák právě pro mladý čtenáře. Ale když si třeba vezmeš, my jsme se tady už pár měsíců nazpátek bavili o Strakdarim,
1: yes,
0: který taky vydal svoji knižní sérii, prodal snad víc jak 10 tisíc od každý té knížky. Takže vlastně mezi těma mladejma asi zájem bude, jenom jde o to, jak to podáš.
1: Víš, co mi to připomíná, jak jsme se bavili i o tom filmu a o těch jako malých studiích a o těch jako nezávislých filmařích, tak tohle je možná něco podobného. Že to už nebudou takový velký nakladatelství, ale že to budou prostě nějaký významný český influenceři, kteří mají třeba zajímavý příběh nebo dokážou to dobře pojmout, jako je Strakdary nebo třeba i právě Milion Plus, a v tom duchu to možná bude.
0: Je pravda, že lidi od takový té korporátnosti asi dost ustupujou a často se dává prostor takhle jednotlivcům, kteří to dělají často jinak.
1: A poslední myšlenka, vlastně mám pocit, že byl takovej boom zhruba 5-10 let zpátky, kdy každý měl prostě knížku. Každý vydal svoji jako biografii a prostě každý, kdo neměl vlastně knížku, jako kdyby neměl Instagram pomalu. Jako.
0: No tak spineři, jestli vy jste nečetli ještě třeba tady, teď musím zmínit Český rap od Poety,
1: ano,
0: kde je kapitola i o Rádiu Spin, tak to rozhodně tady doporučuju. Samozřejmě čtěte všechno, co je k mání. Máro, co dneska budeš řešit ty?
1: Tak dneska ještě v rychlosti jenom pozvu spinery, že budeme mluvit o iShow Speedovi, který rozjíždí vlastní charitu, a taky o GTA 6.
0: Hezky pěkně, nějaký novinky, tak na to se taky počkám. Samozřejmě, ale ještě předtím se podíváme, jak to vypadá venku. Praha aktuálně tady hlásí 27 stupňů, stále tam je slunečno, jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra tady bude taky slunečno, maxima nám ale trochu klesnou, a to na 23. Takže užívej pohodovej zbytek dnes s Márou. My se slyšíme ještě v 8 hodin u československého Undergroundu. Prozatím ale Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Čau, zdraví tě Huckleberry, a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: Wasap, ladíš Radio Spin, s tebou Šimára, startuje pomalu Chill na Spinu. No a dneska slaví svátek Valdemar.
1: Já si dám sklenici vína, hej, zem je peliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít, hej.
0: Já vím, není to rap, ale je to prostě geniální, ke každému táboráku tady ta věc musí patřit, takže Valdemarům přeju všechno nejlepší, ať se rodí ještě víc takovýhle matušků. Každopádně my dneska pokecáme o GTA 6, která měla vyjít včera. Podle původního vydání už jsme teďka mohli všichni hrát, ale bohužel budeme muset ještě chvilku počkat. Dokdy přesně, to ti řeknu, taky ti řeknu, co to způsobí ve světě a na pracovním trhu a co zatím víme o příběhu. Dáme si taky ještě jedno téma, a to iShow Speed, streamer největší na světě. Věřím, že už si ho někdy viděl nebo si o něm minimálně slyšel, protože tady ten frajer rozjíždí vlastní charitu. Takže dneska to bude docela veselý, tak doufám, že k tomu přizpůsobíš i tracky na přání, protože budu hrát přesně podle tebe. Můžeš přes naší mobilní aplikaci Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. Přeju ti krásnou středu, s tebou je Mára, 27. květen a Rádio Spin.

0: na Rádiu Spin.
1: Ve středu ráno jsme nejdřív řešili, čemu v oblíkání byste dali stopku.
2: Objevila se spousta věcí.
1: Tílka.
2: Ponožky v pantoflích.
1: Slipy.
2: Baggy jeansy.
1: Na fuk vírty.
2: Ale objevily se i legíny.
1: A legíny byly dvojseční.
2: Někomu přijdou mimo a někomu zase mega hot.
1: A někomu dokonce tak hot, že kvůli tomu, že koukal na holku v legínách, nabouril.
3: Jsem měl takhle po ulici a šla tam moje teďkon už manželka a já jsem se na ní tak zadíval, že jsem naboural dvě auta, které stály vedle jako zaparkovaný a ona za mnou přišla, jestli to je v pořádku, no a od té doby jsme byli spolu a jsme do teďka, už je to 9 let.
2: 9 let, blahopřejem. Pak se ale objevil Honza s otázkou.
4: Proto jako zadaný, co jedou třeba ve dvou, jako jak to dělají, když chtějí se podívat.
1: No Honzo, dobrá zpráva, těch možností je víc.
5: Samozřejmě, že se mrknu, ale ona mi na to jenom tak odpoví, jen se mrkni, dětku, tohle to v životě.
6: I když jsem zadaná, tak jsem jako kolikrát prostě děje, a já to tak i mám, i těm frérům to říkám, prostě hele, prostě klidně se podívej, já se taky dívám, teď dívat se můžeš, samozřejmě tam můžeš hnedka seknout na chodníku, že jo, ale...
3: Hele, asi kouknout a zaobalit to tak, prostě podotknout se nějaký outfit tý holky, prostě říct, co, hele, má prostě dobrý boty, nebo nechtěla by si já tuhle tu halenku, co nosí.
2: To není špatný závěr, ale myslím, že by to celý šlo vyřešit jinak, třeba jako, že fuj, to je odporný, co má na sobě, vidíš to?
1: To se chcelej ty,
2: no, nebo to můžeš udělat na Dominika. Já se nekoukám, ale...

Čel na spinu s tebou Mára a už dneska jsme mohli všichni hrát GTA 6. Yes, je to tak. Původní oznámení bylo na včerejšek a mohli jsme si kalit už na PlayStationu a Xboxu, ale musíme si počkat, a to do 19. listopadu tenhle ten rok. Údajně už je to teda konečný termín a hra by se už neměla odkládat, ale víš, jak to mají tyhle ty bossové velkých firm. Slip sem, slip tam, jedna dotace, druhá dotace. Hele, já bych jim moc nevěřil. Ale co by teda mělo začít, je kampaň a předobjednávky. Údajně je taky hra desetiletí, možná i století, jako velký ambice a taky velký očekávání. A já si myslím, že tady bude kámen úrazu, protože takhle velký očekávání po 13 letech. 13 let je to od GTA 5, nemůžeš naplnit, ale třeba se pletu, třeba přijdu s něčím revolučním. Sám jsem na to zvědavej, co jsem si jistý, tak první týden, tím, že to vychází ve čtvrtek, tak jako víkend bude propařený a myslím si, že ještě další týden klesne pracovní trh a že se na tom prodělá, co se týká třeba firem. Já vím, já s Jirkou jsme velký hráči, takže já 19. listopadu 2026 nevysílám. Já budu nemocnej. Já už to vím teďka. Budu nemocnej, takže tady počítej třeba s nějakým AIkem, stejně nás AI nahradí, takže myslím si, že to je úplně jasný. Budu nemocnej, věřím, že budeš taky nemocnej, ale na to ještě čas, teďka Mikolas.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a velký bacha na D10 je tady nehoda na 24. kiláku směrem na Prahu. Kolony až nebo už od 27. a je to aktuálně přes hodinu, zhruba hodinu a 10 minut. 10 minut taky na D11, 55. kilák, taky směrem na Prahu, tady je provoz v jednom pruhu. Crash je potom na D1 u Brna, 194. směrem na Prahu, neprůjezdnej pravý pruh, čekáš kolem 15 minut. No a příjezd do Brna po D1 taky není ideální, kolem 20 minut, začíná to od 182. kiláku. Co se týká regionu, tak nehoda je v Ostravě na Rudný, taky potom ještě v Havířově na hlavní třídě a čekačka je ve Zlíně na třídě Tomáše Bati zhruba na 12 minut. Nehody jsou taky v Praze, třeba na okruhu 20. kilák směr D1, čekáš tady 40 minut a kvůli tomu poskakuje i D5. Nehoda je potom na příjezdu do Prahy po D1, je to 6. kilák u Průhonic, čekáš tady zhruba 20 minut na příjezdu do Prahy, zasekaná Štěrboholská, jižní spojka Průmyslovka, Kbelská směrem na Letňany, taky Povltavská, v Holešovičkách, Argentinská, zmíním taky ještě Patočkovu, Bubenecký tunel směrem na Troju a taky ještě Kulaťák. Co jede docela překvapivě dobře, je Nuselák směrem do centra. To je velký pozitivum.

0: Zkusám něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spéry, nejvíc rapu v republice.
3: Každý den je voden mín, každý den je voden mín, každý den je voden.

0: na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Čel na spinu, s tebou Mára, středa, svátek dneska slaví Valdemar, no a i v tenhle ten čas budu hrát tracky na přání a ten první bude pro Jelibo Jointa.
2: Hello, dneska bych si přál, ať mi tam pustíš něco od srdce, takže dneska nechám výběr na tobě. A je to opět pro tebe a pro všechny spinnery. Dík. Čau.
1: Tak taky ti děkuji za můj vlastní výběr. Já se budu inspirovat Matyášem, protože Matyáš mi sem napsal zprávu, takže napsal, že by si chtěl zahrát písničku Rave Revoluce od Smeka, že to je pro jeho brášku Toma. No tak já toho využiju tím, že mám úplně svobodnou ruku, můžu hrát co chci, tak si dáme právě tady ten track. No a za chvilku taky pokecáme o Speedovi, protože Speed rozjel vlastní charitu, vlastní foundation. Pokecáme o tomhle streamerovi, co je zač, proč to založil, ale ještě předtím jeden Smek letí do eteru. Pro všechny spinnery.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára, 27. květen, půlka týdne, no a my, než si dáme rap DNA, který tady startuje po 5. hodině, tak se podíváme za iShow Speedem. Já věřím, že už si na tohle streamera narazil, je z Ameriky a umí být naprostej blázen. Já ti tady pustím pár ukázek, OK?
1: Who the f*** is Giga, what the f***?
0: Uřvanej týpek, který skáče... Takže něco asi takovýhleho, jo? Dělá salta, skáče do monitoru, dělá opravdový brikule a občas je to až nějaká diagnóza. Na druhou stranu má polohu, kdy umí být velmi jako slušnej, obratnej a kdy umí třeba i sportovat velmi dobře atletický závody. Takže takový dvě polohy. A teďka ukázal tu svoji velkorysou polohu, kdy zakládá iShow Speed Foundation, který má pomoc hlavně v Africe, teďka ze začátku, kde bude podporovat mladý sportovce. Budou se stavit hřiště, bude se podporovat fotbal, atletika a další sporty, aby k ním mladí začínající sportovci měli přístup. A mně to přijde skvělý.

0: protože on využil tady těch klipů, tady těch blbostí, co dělal na streamu k tomu, aby dostal velkou slávu a místo toho, aby si teďka kupoval luxusní auta, což pravděpodobně stejně dělá, tak alespoň pomáhá takhle dětem v Africe. Mně to přijde super, kéž by to dělalo víc bohatých lidí, ale to je utopie, to se nikdy nestane, takže iShowSpeed, velký salut! A my se ještě podíváme na počasí, aktuálně kolem 26 stupňů, což mi nepřijde, přijde mi tam, že tam jsou 40, ale večer bude kolem 13, zítra se lehce ochladí, to na 23, i tak bude slunečno celý den, v pátek 28 a o víkendu kolem 25 stupňů. Ode mě zatím všechno a za chvilku Rap DNA. Spin Radio.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz

0: jsem to zrál.
1: Čau, tady DJ Vich, právě posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin. It's okay, okay.

Rap DNA, s tebou Mára, Chill na spinu a po pátý hodině, jak už seš doufám zvyklej, startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Včera to bylo mega easy, až mi z toho bylo trochu trapně. Dali jsme si tuhle tu depku. Lonely, I'm Mr. Lonely. No a tím, že jsi včera i dneska soutěžil o lístky na Aikna na jeho koncert v O2 aréně, tak samozřejmě si poznal, že se jedná o Aikna. Tak co bylo včera, to bylo jasný, co je dneska, tak to je ještě zatím otázkou. Co to ale je, je to docela těžký, teda alespoň doufám. Já to vždycky tady řeknu a pak mi řekneš prostě, ne Máro, to je strašně easy, ale troufám si říct, že dneska je to jeden z těch těžších samplů. Rozhodně těžší než včera, ok? No uvidíme, jak si s ním poradíš. Tohle je dnešní sample. Protože jsem přesvědčený, že ti to něco říká, že to znáš, ale teďka kam to zařadit? Hele, zatím bez nápověd, za 3 tracky, když tak přijdou, tak ještě na saj inspiraci, trochu se zapřemýšli, tohle je dnešní sample po druhý. Říkal, že to bude těžký.

Prázdniny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Radio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít.

0: John Aspenu, s tebou Mára, 17.17, no a to znamená, že si tady dáváme rap DNA a dnešní sample zní takhle. No a je to pěkně, pěkná šlamastika, je to docela náročný, co tady na ty odpovědi koukám, no tak se na to jdeme podívat, zkoušel to tady Baty.
1: Ahoj, tady Baty, já si myslím, ty, že to je PSH, můj rap, můj svět.
0: No a taky Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš, tak sample jsou nějaký PSHčka, ale nevzpomenu si track, ale jsou to PSHčka, můj rap, můj svět, něco takovýho.
0: Jako, ta podoba tam je, ale můj svět, můj rap vychází z tohohle samplu. Takže to není ono. Takže to není ono. No a správně byl svým způsobem Michal.
3: Kamaráda, tady Michal. Jo, tak je to drvivá menšina, můj svět.
0: Protože poznal s Poláky, který vysemplovali stejný track, který ti tady dneska pouštím. Chceš poznat můj svět A já chápu, že tam fakt jako padá to můj svět, můj rap, ale opravdu to není ono. Já ti to pustím ještě jednou. A hodím ti ještě nápovědy, protože opravdu na featu na tomhle tracku je jeden člen z PSH. Jo, jeden člen z PSHček je na tracku, který dneska hledáš. Je to banger, co je starý přesně 20 let. A tady ten track zakončuje i celý album, který tady je, a produkoval to náš největší beatmaker. Jo? Takže největší beatmaker u nás, jeden člen z PSH a je to 20 let stará pecka. Tak věřím, že tady ty nápovědy ti pomůžou. Do třetice naposled dnešní sample. A budu ti držet palce.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda pořád na D10, 24. kilák směrem Praha, kolony od 27. kiláku přes hodinu a půl a začíná poskakovat i směr na Turnov. Kreš taky na D1, 194. směrem na Prahu, neprůjezdný pravej pruh, čekáš kolem 10 minut v opačném směru od 182. zhruba 15 minut. Co se týká regionu, nehoda je v Havířově na hlavní třídě, potom taky ještě v Budějkách na nádražní, jinak jsem v regionech žádný další nehody nenašel. Našel jsem ale v Praze nehodu na okruhu 20. kilák směr D1, čekáš tady kolem 35 minut a poskakuje kvůli tomu i D5. Nehoda se odklidila taky na D1, 6. kilák směrem do centra, ale pořád čekáš kolem 15. Bohdan je třeba v Praze a dal mi vědět do apky.
1: Dopravní info na rádiu Spin, Strahovský tunel směrem na Troju, total kolaps. Počítej, že se postojíš.
0: No a postojíš si už skoro od Barandáku, takže na to opravdu bacha, kde to poskakuje Nuselák směrem do centra, Vlzonka, Ječná, Průmyslovka, taky Kbelská směrem do Letňan, no a Kukulová nebo Plzeňská taky nejde úplně optimálně. Ode mě z dopravy je to všechno a za chvilku si odhalíme rap DNA.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: doing, how we get into it. And you don't know what you're gonna go into. Each song has a different situation. Try to work it out and live it out and act it out on stage at the same time. It's soul, something that is spiritual, you know. It happens.
1: DNA Repu na rádiu Spin.
2: Čo na Spinu, s tebou Mára, Rap DNA, máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme odhalit dnešní sample, ten zněl takhle. No a dal ti opravdu hodně zabrat, zkoušel to tady třeba ještě Pavel.
3: Jo, tady Pája, není to náhodou India več 1000 MCs.
2: Ta podoba tam taky je, Pavle, to ti teda uznávám, ale není to tak. Tak snad už to třeba Honza trefil.
4: Zkuším. Zkus. Indiavič jednou. No, na tohle už člověk musí být trochu dinosaur.
2: Dinosaur, dobře, tak uvidíme, jestli je dinosaur třeba Martin.
5: Ale to je naprosto přesně, je to Indiavič jednou a napituje Vladimír 518 a končí to Nikovič 518, teď tady se mnou.
2: OK, Martin má hodně insidery, co zkusí druhý Martin?
6: Čau, Martin. 100% je to i a být jednou.
2: No a ještě Lukáš.
7: Ahoj, tady Lukáš. Já bych řekl, že to bude India Witch, je možná jednou. Jednou se postavím
2: dopredu prečecký vita. Je to přesně tak. Indy, DJ Witch, Ego a taky Vladimír 518. Možná proto tě to tolik táhlo k těm PSHčkům. Sample vychází ze 77. jak už u Witche bývá docela zvykem. No a je to My Heart Belongs to Me od Barbary Streisand. To byl dnešní sample hodně, hodně náročný, tak děkuju všem posluchačům, co zkoušeli svoje tipy. My si jdeme užít tady tu pecku. Na začátku ten sample jde slyšet úplně přesně. Poslouchej. Rychlý, zrychlený, trochu pičlý. To je taky Witchova taková klasika. A jdem si užít tady tu věc z album Hádej kdo 2006. Užívej, chill na Spinu s tebou Mára a Rap DNA. Ještě zítra.

0: Máme 6:45, s tebou je Mára, posloucháš Radio Spin, Rap DNA už máme za sebou, to znamená, že další, co je v programu, je hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Celých 60 minut, jenom tvoje oblíbené pecky na přání. Apka je zatím prázdná, takže určitě mi tam můžeš poslat voiceovku a věřím, že se na tebe 100% dostane. Na koho se teďka dostane je Lukáš. Lukáš mi tady dneska jako první odpověděl správně na Rap DNA, takže mu trošku poděkujeme za to, jak aktivně volá a za to, že to uhád jako první.
1: Ahoj, tady Lukáš. Asi bych chtěl pustit Hinkovi, on má rád Hektora, tak něco od Hektora.
0: No tak si dáme takovou pražskou věc od Hektora, je to Most a Hrad. Tady ten track mám strašně rád, takže posílám do éteru Rádia Spin.

0: Končuje 5. hodinu s tebou Mára, máme středu 27. května, svátek dneska slaví Valdemar, tak určitě nezapomeň nejenom Matuškovi popřát všechno nejlepší ke svátku. Každopádně my se teďka přesouváme na další část programu a to je samozřejmě hodina, kdy hraju jenom podle tebe, no a budu hrát třeba podle Blanky.
1: Pre všetkých samozřejmě, pre teba do radia a pre mojho syna Romana, který už na to čaká. Ak by si mal něco od Bitmena ku šlaci, nech hlavně, no těším se na to vysvědčenie, čo bude mať koncová ako kuchár. Čašník. Samozřejmě, aby se mu podarila ta robota.
0: No tak jo, tak budu držet palce, ať vysvědčení dopadne dobře. Jeden Bitman s restem už je připravený v playlistu. No a budeme připravovat taky něco od Doriana.
2: Čau, čau, tady Johnny. Mohl bys mi prosím zahrát Silný hlad od Doriana? Bylo by to pro tebe, pro všechny spinnery a pro všechny, kdo poslouchá, ať mají krásný den. Čau, díky.
0: Díky moc, Johnny, tak tady ta věc už je taky v playlistu. No a zatím budu ještě dál čekat na tvoje tracky na přání, takže objednávej do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. A ještě se v rychlosti podíváme na počasí, aktuálně je něco kolem 25 stupňů, večer se ochladí na 13, zítra kolem 23, bude docela slunečno, ale bude tak docela příjemně, v pátek 28, v sobotu 27, v neděli 25. S tebou Mára a startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
3: Spin Radio.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
6: Radio Spin vítá všechny spinery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
7: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ.

nepochopil, co je chovat se pěkně, už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčí tvojí BBC do tvý pusy. Sprchovat se budeš muset, možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: 3 minuty a je 6 hodin. Přesný čas a teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, 5 minut po 6, máme středu, svátek dneska slaví Valdemar, no a nám tam tady samozřejmě odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe, no a budu hrát třeba podle Sebasias. Nevím, jestli to není překlep v té aplikaci, ale předpokládám, že jsi Seba.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, Máro, prosím tě, pošli nám tam ze Smíchova nějakýho starýho, dobrýho, skvělýho dolara prince. Díky všem, hezký den i tobě a hezký den všem, kteří jedou domů. Čau.
0: Myslím si, že to úplně perfektně definuje tu tvoji prosbu. Nikdy se nezměním. Perfektní smíchovský rap, takže to nás čeká jako první. No a přečtu ještě tady pár na přání, Boreček, je to pro mého tátu, tak to se ti splní i tvým tátovi. A ještě Jeník, ahoj, zahrajte prosím Tupaka Changes pro moji krásnou ženu Pětku a pro mě k vínečku na zahradě, díky moc. Ha. No tak přeju vám hezký vínečko, hezký odpočinek, Changes, naprosto skvělej track, ale začneme hezký ze Smíchova a až potom se vydáme do Ameriky. Tak jo, $1 letí do Etheru, Rádia Spin.

0: 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Yeah, check it out. Mr. Borat.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 6:15, to znamená, že pokračujeme tady v hitparádě a no, v hitparádě to bych bral tady Jirkovi, ale v parádě, kdy hraju jenom tvoje oblíbený pecky na přání, ty seš režisér, ty seš hlavní programový ředitel teďka, takže objednávej svoje tracky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, je to naprosto easy, protože to zvládla třeba Ester po náročném dnu v práci.
1: Čau Máro, tady Ester, Smíchov ke Smíchovu, já bych se tam ráda dostala, ale stojím magistrále koloně. Tak to tady pojď trochu ohulit, pust mi tam zase smeká. Já ho dlouho neslyšela. Skoro celý den. Tak dík. Čau. A všem spinnerům. Ester. Ahoj.
0: Díky moc, Ester. Neslyšet smeka celý den, to chápu. To ti může zkazit odpoledne. No tak si dáme další rok remix na prostou pecku, protože vím, že ráda chceš meskal, ale říkal jsem si, že už to může být trošku oposlouchaný, tak dáme něco jiného. Kdyby to mělo být meskal, tak příště dáme zase meskala. Budu hrát taky Johnnymu.
2: Yo, yo, yo, tady Johnny Headbuster, Funk the Juice. Prosím, zahrajte mi Vinnie Paz, End of Days pro celou Funk the Juice crew a samozřejmě všechny hip-hopové hlavy, a.k.a. hip-hopery tady v České republice a na Slovensku. Salut!
0: Salut i tobě, Johnny. Máš tam na featu ještě Block MC Cloud, takže to je pecka, která bude hrát a ta nejdůležitější voiceovka od Katky.
3: Ahoj Máro, chtěla bych zahrát mému synovi Pájuškovi do Karviné song Rest Beats v klidu. Myslím na tebe, sluníčko moje, drž se, posílám ti pusu, miluju tě, tvá máma.
0: Hele, příště když tak dáme víc v klidu, ale já jsem mu tady vybral Neklid. Nová věc, Past Rest, dost agresivní věc, tak uvidíme, jestli se Pájovi bude líbit. Věřím, že když tak jo. Každopádně teďka pro Ester na magistrálu, která je pořád zasekaná, Smack One White Russian, další rok, remix. Ester, doufám, že to v autě pořádně rozjedeš. Strašný.

0: Rádio Spin.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu inirs, bejt jen data, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Pořád tam pokračuje nehoda na D10, 24. kilák směrem na Prahu. Naštěstí už je to aktuálně bez kolon, čekalo se tady přes hodinu. Kde ještě nehoda je, tak je D1, 194. směrem na Prahu. Tady je neprůjezdný pravý pruh, ale očividně podle map.cz je to v pohodě a průjezdný. Co se týká regionů, nehoda je v Ostravě na Plzeňský, potom ještě v Budějkách na Husový třídě. Jinak jsou regiony v cajku, hlavní město, tady si určitě počkáš na Vlzonce a Nuseláku směrem do centra, taky na Ječný. Poskakuje pořád pražský okruh zhruba na 4 minuty od 23. kiláku směrem D1 a podobný čas nabereš taky v druhém směru od 15. kiláku směrem na Ruzeň. Ještě zmíním jižní spojku, tady cca od Krče směrem na Barandák čekáš 7 minut. Jinak je Praha průjezdná a ode mě z dopravy vše.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Palmovka, nasednu na metro, zapnu program a

0: Máme přesně půl sedmí, s tebou Mára, středa, svátek slaví Valdemar a ty posloucháš Radio Spin a taky hodinu, kdy hraju jenom podle tebe a teďka budu hrát třeba podle Franka.
1: Čáko, mohl bych tě poprosit zahrát na cestu z Prahy zpátky na Moravu a se pár gramoroka si zvonil. Díky.
0: No tak jo, Franku, máš to mít, na cestu na Moravu jsem čekal, že tam padne ta vesna, ale chápu, tady ten distrek si nenechám ujít ani já, zahraju taky pro Levase.
2: Asi, Hector, to není hra. Asi tak celý rodině.
0: No tak jo, celý rodině budeme posílat Hectora a do třetice to bude Barča.
3: Já Máro, tady Barča, jsem na tom byli něco od dreska. To je pro všechny, jak mají dobrý den.
0: No Barčo, já myslím si, že ten úsměv, který máš na tváři, i jde slyšet takhle přes telefon, takže věřím, že všem posluchačům to zvede náladu, dáme si ránu z milosti, věřím, že když máš klimatizaci, tak to pro tebe rána z milosti nebude a že to bude track, který si užijeme úplně všichni. Tak jo, pokračujeme ještě zhruba takových 20 minut, kdy můžeš ladit svoje pecky na přání, doufám, že toho využiješ, pošli voiceovku, volej naše číslo a já ti moc rád zahraju. Teďka Frank. Jsi zvonil až na Moravu.

Ty jsi ten největší. A po stranách máš svý kulky. Jsou dva typy koulí. Velký, statečný koule a secvrklý buzeranský kulk. Když dochodu vpřed a mají jasnou vidinu, ale jsou blbý. Cítí. A už se hrnou do akce. A ty si myslíš, že jsi ucítil... Ale trochu jsi to poplet. Jako... Už si to rozmyslíš. Svrkáváš se. A tvý kulky se svrkávají s tebou. Tento track by měl urychlit...

0: na tebe.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, máme středu 27. května, no a blíží se pomalu ke konci hodina, kdy hraju jenom podle tebe. No a teďka budu hrát podle Michala a Leonky, nazdár.
2: Ahoj Máro.
1: Vy jste úplně vysmátý, ale já se vám nedivím. Já, kdybych byl dneska na koupáku, taky bych byl takhle vysmátej. Tak spokojený?
2: No, naprosto. Ano. Vyčilovaný s rodinkou, takže já jsem šťastný.
1: A ty jsi říkal, že jsi po dlouhý době dal točený pivo. Tak jaký to je nesedět za volantem a že tam sedí Leonka?
2: Nádherný pocit. Protože já vlastně zvěci, že já řídím od rána do odpoledne, než přijedu domů a pak ještě řídím, když jedeme na nákup nebo někam s rodinou, tak zase řídím. Takže celý den jsem za volantem. A když to je takhle jednou za čas, že nemusím řídit, to je jenom pro mě jak Vánoce.
1: Je, tak všechno nejlepší. Tak doufám, že jsi dostal nějaký ještě další hezký dárky, Michale.
2: No, jo, já doufám taky, že
1: tam ještě něco bude pod stromečkem, viď? Hele, vybrali jsme tady Mega M, Frankie a Funky Party. To má ráda Leonka, ne?
2: Ano, přesně tak.
1: No tak jo, chcete to ještě někomu poslat?
2: Ale tak to určitě tobě do studia, no, když to je tak krásně, ty tam musíš být zavřený v tí kukaní.
1: Hele, já jsem spokojený. Já jsem spokojený, když mi volají posluchači jako ty. Teďka tady prošel třeba Michal Holán, víš co, to je tak usměvavý člověk, takže já jsem úplně vyfankovaný.
2: Michal, ale jsem všichni usměvavý.
1: Přesně tak, Michale, máte to ve jméně. Hele, posílám a mějte se krásně.
2: Taky, ahoj.

Čau na Spinu, s tebou Mára. A pomalu taky už končí 6. hodina, máme středu, svátek dneska slaví Valdemar Matuška. Valdemar, tak nezapomeň mu taky popřát tomuhle borcovi, i když je teda po smrti, ale můžeš popřát úplně jinému Valdemarovi, je to úplně v pořádku. Za chvilku tady bude od 8. československý underground a dneska se ti představí tady ten týpek. Hodně vážný beat. Páv, takže možná taky beef mezi Hugo Toxem a Pávem. Jmenuje se Mateus Bratus. No a dneska se ti představí v krátkém rozhovoru a uhodí taky nějaký live rap a ukáže ti svoje dva tracky. A tohle to je jeden z nich.

0: A zní to dobře. Jako za mě to zní moc fajn, takže pokud i ty máš zájem se tady přidat do československého undergroundu u nás na rádiu Spin, tak stačí čeknout naše webovky, poslat pár svých ukázek a doufat, že Jirka si tě všimne a vybere tě. Každopádně to je ode mě dneska všechno a my se společně ještě podíváme na počasí. Aktuálně kolem 24 stupňů, pocitově spíš něco kolem 22, už se nám začíná trochu ochlazovat. Zítřejší teploty vystoupají na 23, ale bude slunečno celý den a v pátek zase 28. S tebou byl Mára a těším se na tebe zase zítra. Ahoj.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Gallery na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Marcus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Gallery Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: Za 3 minuty, 7 hodin, přesný čas na Rádiu Spin a od 8 československý underground.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Ve středu ráno jsme nejdřív řešili, čemu v oblíkání byste dali stopku.
2: Objevila se spousta věcí.
1: Tílka.
2: Ponožky v pantoflích.
1: Slipy.
2: Baggy jeansy.
1: Nafouklý rty.
2: Ale objevily se i legíny.
1: A legíny byly dvojseční.
2: Někomu přijdou mimo a někomu zase mega hot.
1: A někomu dokonce tak hot, že kvůli tomu, že koukal na holku v legínách, nabouril.
3: Jsem měl takhle po ulici a šla tam moje teďkon už manželka a já jsem se na ní tak zadíval, že jsem naboural dvě auta, které stály vedle jako zaparkovaný a ona za mnou přišla, jestli to je v pořádku, no a od té doby jsme byli spolu a jsme do teďka. Už je to 9 let?
2: 9 let, blahopřejem. Pak se ale objevil Honza s otázkou.
4: Proto jako zadaný, co jedou třeba ve dvou, jako jak to dělají, když chtějí se podívat.
1: No Honzo, dobrá zpráva, těch možností je víc.
5: Samozřejmě, že se mrknu, ale ona mi na to jenom tak odpoví, jen se mrkni, dětku, tohle tom životě.
6: I když jsem zadaná, tak jsem jako kolikrát prostě děje, a já to tak i mám, i těm frérům to říkám, prostě hele, prostě klidně se podívej, já se taky dívám, teď dívat se můžeš, samozřejmě tam můžeš hnedka seknout na chodníku, že jo, ale
7: asi kouknout a zaobalit to tak, prostě podotknout se nějaký outfit tý holky, prostě říct, ale má prostě dobrý boty, nebo nechtěla by si já tuhle tu halenku, co nosí.
2: To není špatný závěr, ale myslím, že by to celý šlo vyřešit jinak, třeba jako, že fuj, to je odporný, co má na sobě, vidíš to?
1: To seš celý ty, to bylo.
2: No, nebo to můžeš udělat na Dominika. Jo, se nekoukám, ale.
8: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
9: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

0: Raz, dva, jsem zpátky.
1: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Československý underground.
1: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Mateus Bratus. Ahoj, vítám tě ve studiu.
2: Ahoj, zdravím posluchače Rádia Spin a děkuju za pozvání.
1: Když by ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Mateus Bratus?
2: Mateus Bratus je československý rapper v úvozovkách, který rapuje slovensky i česky. Věnu se rapu 11 let, oficiálně jsem s tím venku 9 let, kde jsem první 2 roky jenom trénoval a ještě jsem nevěděl, jestli to bude nějakým způsobem jako můj koníček, nebo prostě můj svět a takhle asi ve zkratce.
1: Když to vezmeme úplně od začátku, co jsi poslouchal jako malej a jak ses, nebo kdy ses poprvé dostal k rapu?
2: Dostal jsem se k rapu, když mi bylo kolem 13 let. Přinesl mi kámoš z New Yorku CDčko od Notorious B.I.G. a vlastně tam se to všechno začalo. Kde jsem jako vysloveně mě ta hudba prostě úplně otřásla. Předtím jsem poslouchal v tom začátku, jak jsi se mě ptal, úplně jakoby tvrdší hudbu, dead metal, úplně mimo žánr, ale bavila mě jakoby vážnější a striktnější hudba. A v tom rapu jsem našel úplně to, co jsem chtěl, jakoby, nebo to, spíš to sídliště, jako na kterým jsem žil, tak jsem z toho takhle jako cítil. Takže kolem 13 let.
1: Takže zprvu to třeba byla nějaká zahraniční tvorba, ale poslouchal jsi i něco tady z naší československé scény?
2: Z naší československé scény hodně zpětně. Jako upřímně mě i nějaký věci, na které jsem v té době narazil jenom na kazetách, jako bylo konkrétně, já jsem v těch časech vyrůstal na Slovensku, i když mám jakoby českou národnost, já jsem se narodil v Třebíči na Moravě, ale vyrůstal jsem na Slovensku, takže jak jsem začal poslouchat jakoby jenom nějaký kazety, jak bylo na tom Slovensku, tak byly Trosky, anebo Zvuky ulice, potom to bylo Název stavby, potom se dostaly ke mně jakoby kazety z České republiky nějaký, ale převážně všechno byla jakoby v té době cizina. Opravdu jsem byl rád, že jsem mohl něco slyšet i v našem nebo českým jazyku, nebo českým a našem. To si klidně vyberte, protože se v tomu ztrácím, jestli Slovensko nebo Česko, jak jsem doma i tam, i tady, ale určitě spíš tu zahraniční scénu.
1: A kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, taky začnu tvořit já nějaký tracky?
2: To bylo už o dost později. Bavil mě jako kultura celkově hip-hop, kde jsem vlastně dělal kolem 5-6 let breakdance, dělal jsem graffiti a nikdy mě nenapadlo, že budu rapovat. Nikdy jsem jako nemyslel, nebo ani nikdy jsem neskomolil nějak z vlastní hlavy nějaký rýmy nebo věty, které vydávaly smysl, takže ani mě nebavilo číst knihy a celkově něco ještě psát, takže vůbec, ale potom později, kolem 27 let, když už vlastně jsem se tak nějakým způsobem jako uklidnil, vybouřil a už jsem spíš hledal to ticho, tak tam, když jsem ho našel, začaly vyplouvat brutální věci, jakoby, které jsem doposud jakoby zažil a potřeboval jsem se z nich vyspovídat, že jo. Takže to spíš byl jako takovej můj terapeut, kde jsem vlastně dva roky vlastně psal jenom texty, pak jsem chodil v začátku vlastně po nějakých studiích, tady jakoby v Praze, kde úplně jako, jak bylo slyšet, že je to amatérský a dělám si to jenom sám pro sebe, mě chtěli kolikrát i natáhnout, jako jo, o prachy a prostě jako nedostával jsem úplně to, co jsem chtěl, anebo naopak, mě chtěli předělat a vůbec jsem to nebyl já, takže byly to takový začátky, že jsem si říkal, že to asi opravdu budu dělat pro sebe, ale když už jsem napsal nějaký 7., 8. song a pořád jsem měl potřebu jakoby se vyjádřit a pořád to nemělo toho konce, tak jsem si řekl, že to asi není jen tak random něco, co mě začalo bavit a rychle přestane. A trvalo to 2 roky, kde jsem vlastně pořád makal už ve studiu v Rakovníku u Daniela Houčeka, za co mu děkuju, protože to byl pro mě takový jako opravdu skutečný začátek té rapové kariéry a tam jsem to začal pilovat, kde on mě vlastně popostrčil a řekl mi, že nemám chodit, nebo že že můžeme předělávat jeden song a skončit i u desátého mixu, že mám spíš nechat na lidi, na názor lidí, a já s tím potom po těch dvou letech šel ven. Takže takhle to jako vyšlo na povrch.
1: Ty máš tracky jak v češtině, tak taky ve slovenštině. Můžeš to nějak srovnat, jestli se ti třeba v nějakém tom jazyce tvoří líp, jak už třeba psaní, tak i samotný rapování?
2: Většinou je to ve slovenčině, co jakoby píšu, ale už jak se tomu věnuju delší dobu, tak mi otevírá možnosti právě to, že dokážu skloubit český a slovenský slova do sebe. Tím pádem mám větší možnost lyrics a celkově je to pestřejší, protože vlastně jak víme, nebo myslím si, že většina lidí to slyší, že ten slovenský jazyk je víc zpívanější trošičku, měkší, a ten český je tvrdší, tak to mi dává možnost být v té hudbě o mnoho víc kreativnější, než to dělat jenom jednotvárně, a což neříkám, že vůbec špatně, protože takhle je to normální věc, že to prostě dělají Slováci slovensky a Češi česky, anebo prostě to je jedno jakýsi národnosti, ale mě to otevírá takhle dveře a větší možnosti, a čím víc toho teďka jakoby v současnosti nahrávám, tím víc mě to žene k tomu, abych opravdu mezi sebou střídal ty slovenské a české slova, a baví mě to a ukazuje mi to úplně novou cestu a dává mi to úplně jinou motivaci než předtím, když to bylo takový jednotvárný.
1: Co teď posloucháš? Co tě nejvíc baví?
2: No, spíš jenom beaty. snažím se nějak neposlouchat úplně, nebo ne, že bych jako byl úplně mimo z pravěku a nevěděl, co se jako teďka poslouchá, nebo tak to ne, ale snažím se nenechat ovlivňovat žádnou scénou, takže jako spíš už když tak, tak jakoby zahraniční věci nějaký, které toto je jako hodně od sebe daný, nemám žádný nějaký úplně konkrétní styl a prostě poslechnu si, co mě baví. Poslechnu si, říkám, i jakože naše věci, člověk si myslím, že už v téhle době a gord, jako když je teďka ten rap prostě takhle v popředí ty celosvětový hudební scény, tak se tomu ani nevyhnete, takže jako poslechnu, ale snažím se spíš pracovat na těch svých věcech, aby mě to neovlivňovalo, jak jsem řekl.
1: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Mateus Bratus.
0: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
0: na rádiu.

0: Československý underground.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Mateus Bratus. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Moje největší motivace dělat hudbu je říct, jak to momentálně cítím v přítomnosti, jak vidím svoji budoucnost, nebo jak vidím celkově jakoby budoucnost v tom světě, v kterým žiju, nebo v kterým se pohybuju. Už se snažím v textech moc nevracet zpátky, protože jsem pochopil, že si vlastně tím, jak píšu už ty texty, nějakým způsobem tu budoucnost vizualizuji a vlastně připravuji. Takže tak.
1: Ty jsi tady zmiňoval, že jsi dřív poslouchal nějakou tvrdší hudbu. Nelákal tě někdy i jiný žánr tvořit než rap?
2: Ano, tak nějakým způsobem, nebo žánr. Žánr, já jsem multižánrový, ale spíš v tom rapu, že jako baví mě, když je tvrdší rap, baví mě starý boom bap, baví mě nový rap, baví mě drill, baví mě afrotrap, opravdu prostě synetik, elektrik, prostě úplně všechno možný. A v tom mě právě baví ta hudba, že můžeš nějakým způsobem jakoby dělat úplně co chceš a nejsou tam žádný pravidla. Ale každopádně já se teďka momentálně snažím posunout ve zpěvech. Mám zaplacený zpěvecký kurz, kde chodím a snažím se nějakým způsobem zase za sebe dostat trošičku víc. A úplně konkrétně výhradně něco není.
1: Když jdeš tvořit track, tak vybíráš první beat nebo první píšeš text?
2: Myslím si, že je to různý, jako po většině mý tvorby to bylo tak, že jsem vždycky musel nejdřív narazit na dobrý beat, což v mém případě bylo úplně šílený, aby mě se něco zalíbilo. Ale už když se povedlo, tak jsem psal jakoby rovnou do beatu. Teď už jako v některých obdobích to mám úplně naopak. Jo, myslím si, že to není jako všechno stálý, že píšu texty, honí se mi v hlavou

0: kůžu, abych si to jenom takhle sejmnul a potom vlastně, protože je to vlastně autentický, jo, záleží na tom, co momentálně žiju, nebo co se mi v tom životě děje, všechno je to autentický a o tom to je, že vlastně pak už to nějakým způsobem jenom se píšu a píšu klidně i bez hudby.
1: Kde nejčastěji bereš beaty?
0: Nejčastěji většinou jsem tvořil beaty se svým producentem, u kterého jsem i nahrával, nějakým způsobem jsme spolu tvořili 7 let, kde on vlastně vycítil už za tu dobu, co od něj chce, a myslím si, že to je strašně moc, jakoby mít někoho takhle k dispozici, s kým můžeš zároveň jakoby pracovat i na těch beatech a popostrčí ho v tom, co úplně, že chceš, a dostaneš potom to, co chceš, takže je to přímo na míru. Ale teďka jsem narazil na dobrýho beatmakera, pozdravuju tě, Pixel Beats, od kterého jsem koupil teďka asi 20 beatů, prostě úplně mi to odkouřilo dekel, když jsem to slyšel, a on se mi nějakým způsobem ozval, oslovil mě a tam vznikla hezká spolupráce, takže teďka tady nekupuju cez nějaký weby nebo cez nějaký apky, vím, že to je možný, ale přijde mi úplně nemožný, když člověk za to musí platit šílený licence a nějakým způsobem vám to pořád neříká, pane, jo, že dostanete a nemůže to překročit nějaký views a prostě tyhle ty různý omezení tam, tak to mě nebaví, takže všechno mám jako nějakým způsobem exkluzivky a dělám to takhle, jsem otevřený různým spoluprácím, který prostě mě baví.
1: Ty jsi říkal, že seš teď z Rakovníka. Jak tam vypadá rapový podhoubí? Jsou tam nějaký lidi, se kterými třeba spolupracuješ?
0: Úplně jako repery tam neznám, nebo nevím, že by tam byl někdo kromě mě. Vím, že tam v minulosti, tak 15 let zpátky, bylo nějaký crew, který spolu tvořili, ale asi by už úplně si nespomenu, jak se jmenovali. A samozřejmě už, jak to dělám tu delší dobu, tak po každý v tom okolí potom vidíš, že nějakým způsobem někdo vystrčí jako v úvozovkách hrůšky a snaží se to dělat a tak, jak rychle začne, tak potom rychle skončí, protože zjistí, že to není úplně tak easy. A takový jako vysloveně, že by tam zůstal někdo skutečný, tak asi kromě mě nevím o nikom.
1: Máš za sebou už nějaký živý vystoupení?
0: Ano, mám za sebou už samozřejmě živý vystoupení. Nějaký takový úplně, že velikánský festivaly, v Praze jsem byl tady na Unifestu, ale spíš takový jakoby menší a klubovky hodně.
1: Máš srovnání třeba, jaký je fanoušek tady v Česku a jaký je na Slovensku?
0: To úplně nemám, protože já si myslím, že mě právě to, že jakoby z většiny rapuju slovensky, teď to samozřejmě jako se to kloubí víc, ale myslím si, že mi právě chybí ty slovenský fans a že tam je taková trošičku díra. Uvidíme. Možná časem.
1: Co tě baví nebo možná naplňuje víc? Je to tvorba té hudby ve studiu nebo pak vlastně předávání té hudby lidem na stage?
0: Nejvíc mě baví tvoření. Nikdy mě moc nebavil marketing. jako tlačit to lidem nějakým způsobem a prodávat se, to mi asi upřímně nikdy moc nešlo. Nejspíš budu potřebovat na tohleto člověka, už něco se rysuje, ale ohledně manažerství, ale samozřejmě jakoby to je ještě všechno nejistý, takže nechci úplně konkrétně mluvit o těchto věcech, ale je to tak.
1: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
0: Aktuálně pracuju na nových věcech, ale to jsem přeskočil to, co jsem vlastně slíbil a nesplnil. Že minulýho roku 2025 jsem slíbil, že na konci roku vydám album Sky, jako nebe,

0: tam, kde jsem skončil, moje priorita byla vydat tenhle ten projekt s nějakou spolupráci, udělat tam nějaký feed, protože všechno jsem vydával doposud singly, už je toho celkem dost a řekl jsem si, že dám někomu prostor, kdo mě baví. Mám tam potvrzený vlastně na dva tracky jakoby spolupráce, které budou hodně zajímavý. Jedno jméno je tady i známější a věřím, že se to bude líbit. Takže jakoby už teďka jsem o mnoho dál, kde si myslím, že i jakože posunutý ten level, protože snažím se jakoby každým trackem dostat ze sebe ten max a vlastně každý můj track je strop nějakým způsobem. Takže ale všechno je to dobrý, takže určitě i když to vyjde takhle zpětně a nevyšlo to ten minulý rok, tak byla potom jakoby nějakým způsobem poptávka, ptali se mě pořád lidi, kdy to vyjde a tak. Teďka je trošičku ticho, ale bude se muset na to hodit zase samozřejmě nějaký promo a vyjde to.
1: Jak vlastně vypadá průběh tvý tvorby, když jdeš dělat album? Je to tak, že si řekneš, teď budu psát tracky na album, nebo to jsou tak jako sezbíraný tracky, který máš třeba už hotový?
0: Jsou to sezbírané tracky vždycky. Nějak jsem ještě úplně jako si neřekl, hele, tohle bude jakoby takovýhle téma album a udělám to vysloveně jakoby takhle a budu se držet tohodle toho konceptu. Tak takhle jsem to úplně neudělal. A nemyslím si, že je to chyba, protože vlastně mám v životě různé etapy. A vlastně každá etapa napíše několik singlů. Jo, a dá se říct, že je to potom jako ten jeden album, jako ten jeden celek, protože každý ten single nějakým způsobem na sebe navazuje jako příběh, takže nikdy to není jako úplně odtržený, i když hudebně jakoby a žánrově, rapově ano, ale ne úplně tak, že by jedno bylo o tom a druhý úplně o něčem jiným, jo, je to všechno jakoby nějakým způsobem autentický, co konkrétně žiju, anebo co jsem konkrétně v té etapě, v té době žil. Vysloveně vlastně já píšu nějaký způsobem pořád, nebo pořád tvořím, i když to nevychází ven, nebo to není vidět, tak myslím si, že je nejdůležitější to, co dělá člověk v tichosti a není vždy dobrý úplně o svých plánech mluvit. A pokud se nezrealizují, si myslím, anebo už opravdu nejsou pevně v kapse daný, jakoby, takže já tvořím pořád a většinou ty skladby a ty tracky nejsou od sebe odskočený, co já vím, nějaký 3-4 měsíce, aby jako ten člověk byl už v té době a v tom svém životě někde jinde, aby jakoby ty dvě skladby se k sobě nehodily dát na ten album.
1: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer

0: Radio Spin, Jirka a taky Mateus Bratus, my jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track, který jsem speciálně vybral do tohoto pořadu CZSK Underground, je to diss na playback, je to starší věc, boombepová, prostě pořádný kopák a klep a i když tvořím new schoolový věci, trapový věci a baví mě experimentovat v hudbě, tak bych chtěl k tomuhle ještě málo říct, že vždycky se rád vrátím k tomu kořenu rapu a vydám jednou za čas nějakou takovouhle pecku. Tohle konkrétně je premiéra, ještě nikde to není ven, bude na ní i zajímavá spolupráce ze Slovenska, Denoebo, tímhletím tě zdravím, bráško. A je to beat od Pixel Beats, takže myslím si, že se vám to bude líbit.
0: Super, tak jdeme na to?
1: OK. Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 začo? Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violente? Brácho, asi jo. Brácho,

0: OK, Matouš, bratuš, bracho a segra, sleduj to na mojich sieťach.
1: Tohle byl Mateus Bratus v pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás udělal čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějakou poslední message, tak teď je ta ideální chvíle.
0: Děkuju. Chci se v první řadě poděkovat svojí rodině, svým posluchačům, svým skalním fans, který mě podporují pořád na mý cestě a máte se na co těšit. Pořád nový a lepší věci.
1: Ještě mi řekni, jak tě posluchači najdou na nějakých sociálních sítích, na Spotify třeba?
0: Samozřejmě na všech streamovacích platformách, Spotify, jak říkáš, Desert Music, Apple Music, na YouTube videoklipy a sociální sítě, klasika, Facebook, Instagram, sledujte to, budu rád, dík moc.
1: Tak to čekuju určitě, já ještě jednou díky za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer.
2: Na

hodiny jsou za dveřma. A ty možná hledáš ty správný rapový tracky pro svůj letní playlist. Radio Spin je hledá taky. A společně s náma jich můžeš najít

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden míň. Každý den je voden míň. Každý den je voden míň.

0: na Rádiu Spin. Ve středu ráno jsme nejdřív řešili, čemu v oblíkání byste dali stopku.
1: Objevila se spousta věcí.
0: Tílka.
1: Ponožky v pantoflích.
0: Slipy.
1: Baggy jeansy.
0: Nafouklý rty.
1: Ale objevily se i legíny.
0: A legíny byly dvojseční.
1: Někomu přijdou mimo a někomu zase mega hot.
0: A někomu dokonce tak hot, že kvůli tomu, že koukal na holku v legínách, nabouno.
2: Jsem měl takhle po ulici a šla tam moje teďkon už manželka a já jsem se na ní tak zadíval, že jsem naboural dvě auta, které stály vedle jako zaparkovaný a ona za mnou přišla, jestli to je v pořádku, no a od té doby jsme byli spolu a jsme do teďka. Už je to 9 let?
1: 9 let, blahopřejem. Pak se ale objevil Honza s otázkou.
3: Proto je jako zadaný, co jedou třeba ve dvou, jako jak to dělají, když chtějí se podívat.
0: No Honzo, dobrá zpráva, těch možností je víc.
4: Samozřejmě, že se mrknu, ale ona mi na to jenom tak odpoví, jen se mrkni, dětku, tohle to v životě.
5: I když jsem zadaná, tak jsem jako kolikrát prostě děje a já to tak i mám, i těm frérům to říkám, prostě hele, prostě klidně se podívej, já se taky dívám, teď dívat se můžeš, samozřejmě tam můžeš hnedka seknout na chodníku, že jo, ale
2: asi kouknout a zaobalit to tak, prostě podotknout se nějaký outfit tý holky, prostě říct, co, ale má prostě dobrý boty, nebo nechtěla by si já nevím, tu halenku co nosí.
1: To není špatný závěr, ale myslím, že by to celý šlo vyřešit jinak, třeba jako, že fuj, to je odporný, co má na sobě, vidíš to?
0: To se chcelej ty,
1: no, nebo to můžeš udělat na Dominika. Jo, se nekoukám, ale...

jsem s tebou dospěl a snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď a tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: Český underground.
1: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Mateus Bratus. Ahoj, vítám tě ve studiu.
2: Ahoj, zdravím posluchače Rádia Spin a děkuju za pozvání.
1: Když by ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Mateus Bratus?
2: Mateus Bratus je československý rapper v úvozovkách, který rapuje slovensky i česky. Věnuju se rapu 11 let, oficiálně jsem s tím venku 9 let, kde jsem první dva roky jenom trénoval a ještě jsem nevěděl, jestli to bude nějakým způsobem jako můj koníček, nebo prostě můj svět a takhle asi ve zkratce.
1: Když to vezmeme úplně od začátku, co jsi poslouchal jako malej a jak ses, nebo kdy ses poprvé dostal k rapu?
2: Dostal jsem se k rapu, když mi bylo kolem 13 let. Přinesl mi kámoš z New Yorku CDčko od Notorious B.I.G. a vlastně tam se to všechno začalo. Kde jsem jako vysloveně mě ta hudba prostě úplně otřásla a předtím jsem poslouchal v tom začátku, jak jsi se mě ptal, úplně jakoby tvrdší hudbu, dead metal, úplně mimo žánr, ale bavila mě jakoby vážnější a striktnější hudba. A v tom rapu jsem našel úplně to, co jsem chtěl, jakoby, nebo to, spíš to sídliště, jako na kterým jsem žil, tak jsem z toho takhle jako cítil, takže kolem 13 let.
1: Takže zprvu to třeba byla nějaká zahraniční tvorba, ale poslouchal jsi i něco tady z naší československé scény?
2: Z naší československé scény hodně zpětně, jako upřímně mě i nějaký věci, na které jsem v té době narazil jenom na kazetách, jako bylo konkrétně, já jsem v těch časech vyrůstal na Slovensku, i když mám jakoby českou národnost, já jsem se narodil v Třebíči na Moravě, ale vyrůstal jsem na Slovensku, takže jak jsem začal poslouchat jakoby jenom nějaký kazety, jak bylo na tom Slovensku, tak byly Trosky, anebo Zvuky ulice, potom to bylo Název stavby, potom se dostaly ke mně jakoby kazety z České republiky nějaký, ale převážně všechno byla jakoby v té době cizina. Opravdu jsem byl rád, že jsem mohl něco slyšet i v našem nebo českým jazyku, nebo českým a našem. To si klidně vyberte, protože se tomu ztrácím, jestli Slovensko nebo Česko, jak jsem doma i tam, i tady, ale určitě spíš tu zahraniční scénu.
1: A kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, taky začnu tvořit já nějaký tracky?
2: To bylo už o dost později. Bavil mě jako kultura celkově hip-hop, kde jsem vlastně dělal kolem 5-6 let breakdance, dělal jsem graffiti a nikdy mě nenapadlo, že budu rapovat. Nikdy jsem jako nemyslel, nebo ani nikdy jsem neskomolil nějak z vlastní hlavy nějaký rýmy nebo věty, které by dávaly smysl, takže ani mě nebavilo číst knihy a celkově něco ještě psát, takže vůbec, ale potom později, kolem 27 let, když už vlastně jsem se tak nějakým způsobem jako uklidnil, vybouřil a už jsem spíš hledal to ticho, tak tam, když jsem ho našel, začaly vyplouvat brutální věci, jakoby, které jsem doposud jakoby zažil a potřeboval jsem se z nich vyspovídat, že jo. Takže to spíš byl jako takový můj terapeut, kde jsem vlastně dva roky vlastně psal jenom texty, pak jsem chodil v začátku vlastně po nějakých studiích, tady jakoby v Praze, kde úplně jako, jak bylo slyšet, že je to amatérský a dělám si to jenom sám pro sebe, mě chtěli kolikrát i natáhnout, jako jo, o prachy a prostě jako nedostával jsem úplně to, co jsem chtěl, anebo naopak, mě chtěli předělat a vůbec jsem to nebyl já, takže byly to takový začátky, že jsem si říkal, že to asi opravdu budu dělat pro sebe, ale když už jsem napsal nějaký 7., 8. song a pořád jsem měl potřebu jakoby se vyjádřit a pořád to nemělo toho konce, tak jsem si řekl, že to asi není jen tak random něco, co mě začalo bavit a rychle přestane. A trvalo to 2 roky, kde jsem vlastně pořád makal už ve studiu v Rakovníku u Daniela Houčeka, za co mu děkuju, protože to byl pro mě takový jako opravdu skutečný začátek té rapové kariéry a A tam jsem to začal pilovat, kde on mě vlastně popostrčil a řekl mi, že nemám chodit, nebo že můžeme předělávat jeden song a skončit i u 10. mixu, že mám spíš nechat na lidi, na názor lidí, a já s tím potom po těch 2 letech šel ven. Takže takhle to jako vyšlo na povrch.
1: Ty máš tracky jak v češtině, tak taky ve slovenštině. Můžeš to nějak srovnat, jestli se ti třeba v nějakém tom jazyce tvoří líp, jak už třeba psaní, tak i samotný rapování?
2: Většinou je to ve slovenčině, co jakoby píšu, ale už jak se tomu věnuju delší dobu, tak mi otevírá možnosti právě to, že dokážu skloubit český a slovenský slova do sebe. Tím pádem mám větší možnost lyrics a celkově je to pestřejší, protože vlastně jak víme, nebo myslím si, že většina lidí to slyší, že ten slovenský jazyk je víc zpívanější, trošičku měkší, a ten český je tvrdší, tak to mi dává možnost být v té hudbě o mnoho víc kreativnější, než to dělat jenom jednotvárně, a což neříkám, že vůbec špatně, protože takhle je to normální věc, že to prostě dělají Slováci slovensky a Češi česky, anebo prostě to je jedno jakýsi národnosti, ale mě to otevírá takhle dveře a větší možnosti, a čím víc toho teďka jakoby v současnosti nahrávám, tím víc mě to žene k tomu, abych opravdu mezi sebou střídal ty slovenské a české slova, a baví mě to a ukazuje mi to úplně novou cestu a dává mi to úplně jinou motivaci než předtím, když to bylo takový jednotvárný.
1: Co teď posloucháš? Co tě nejvíc baví?
2: No, spíš jenom beaty. snažím se nějak neposlouchat úplně, nebo ne, že bych jako byl úplně mimo z pravěku a nevěděl, co se jako teďka poslouchá, nebo tak to ne, ale snažím se nenechat ovlivňovat žádnou scénou, takže jako spíš už když tak, tak jakoby zahraniční věci nějaký, které to je jako hodně od sebe daný, nemám žádný nějaký úplně konkrétní styl a prostě poslechnu si, co mě baví. Poslechnu si, říkám i jakože naše věci, člověk si myslím, že už v téhleté době a gord, jako když je teďka ten rap prostě takhle v popředí ty celosvětový hudební scény, tak se tomu ani nevyhnete, takže jako poslechnu, ale snažím se spíš pracovat na těch svých věcech, aby mě to neovlivňovalo, jak jsem řekl.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Mateus Bratus. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Moje největší motivace dělat hudbu je říct, jak to momentálně cítím v přítomnosti, jak vidím svoji budoucnost, nebo jak vidím celkově jakoby budoucnost v tom světě, v kterým žiju, nebo v kterým se pohybuju. Už se snažím v textech moc nevracet zpátky, protože jsem pochopil, že si vlastně tím, jak píšu už ty texty, nějakým způsobem tu budoucnost vizualizuji a vlastně připravuji, takže tak.
1: Ty jsi tady zmiňoval, že jsi dřív poslouchal nějakou tvrdší hudbu. Nelákal tě někdy i jiný žánr tvořit než rap?
2: Ano, tak nějakým způsobem, nebo žánr. Žánr, já jsem multižánrový, ale spíš v tom rapu, že jako baví mě, když je tvrdší rap, baví mě starý boom bap, baví mě nový rap, baví mě drill, baví mě afrotrap, opravdu prostě synetik, elektrik, prostě úplně všechno možný, a v tom mě právě baví ta hudba, že můžeš nějakým způsobem jakoby dělat úplně co chceš a nejsou tam žádný pravidla, ale každopádně já se teďka momentálně snažím posunout ve zpěvech. Mám zaplacený zpěvecký kurz, kde chodím a snažím se nějakým způsobem zase ze sebe dostat trošičku víc, a úplně konkrétně výhradně něco není.
1: Když jdeš tvořit track, tak vybíráš první beat nebo první píšeš text?
2: Myslím si, že je to různý, jako po většině mý tvorby to bylo tak, že jsem vždycky musel nejdřív narazit na dobrý beat, což v mém případě bylo úplně šílený, aby mně se něco zalíbilo, ale už když se povedlo, tak jsem

0: že píšu texty, honí se mi hlavou různý nápady, různý verše, dávám to dohromady, nějakým způsobem si to někde uložím nebo nahraju a nebo napíšu, pokud můžu, abych si to jenom takhle sejmnul a potom vlastně, protože je to vlastně autentický, jo, záleží na tom, co momentálně žiju, nebo co se mi v tom životě děje, všechno je to autentický a o tom to je, že vlastně pak už to nějakým způsobem jenom sepíšu a píšu klidně i bez hudby.
1: Kde nejčastěji bereš beaty?
0: Nejčastěji většinou jsem tvořil beaty se svým producentem, u kterého jsem i nahrával, nějakým způsobem jsme spolu tvořili 7 let, kde on vlastně vycítil už za tu dobu, co od něj chce, a myslím si, že to je strašně moc, jakoby mít někoho takhle k dispozici, s kým můžeš zároveň jakoby pracovat i na těch beatech a popostrčit ho v tom, co úplně, že chceš, a dostaneš potom to, co chceš, takže je to přímo na míru. Ale teďka jsem narazil na dobrýho beatmakera, pozdravuju tě, Pixel Beats, od kterého jsem koupil teďka asi 20 beatů, prostě úplně mi to odkouřilo dekel, když jsem to slyšel, a on se mi nějakým způsobem ozval, oslovil mě a tam vznikla hezká spolupráce, takže teďka tady nekupuju cez nějaký weby nebo cez nějaký apky, vím, že to je možný, ale přijde mi úplně nemožný, když člověk za to musí platit šílený licence a nějakým způsobem vám to pořád neříká, pane, jo, že dostanete a nemůže to překročit nějaký views a prostě tyhle ty různý omezení tam, tak to mě nebaví, takže všechno mám jako nějakým způsobem exkluzivky a dělám to takhle, jsem otevřený různým spoluprácím, který prostě mě baví.
1: Ty jsi říkal, že seš teď z Rakovníka, jak tam vypadá rapový podhoubí, jsou tam nějaký lidi, se kterými třeba spolupracuješ?
0: Úplně jako repery tam neznám, nebo nevím, že by tam byl někdo kromě mě. Vím, že tam v minulosti, tak 15 let zpátky, bylo nějaký crew, který spolu tvořili, ale asi by už úplně si nespomenu, jak se jmenovali. A samozřejmě už, jak to dělám tu delší dobu, tak po každý v tom okolí potom vidíš, že nějakým způsobem někdo vystrčí jako v úvozovkách hrůšky a snaží se to dělat a tak, jak rychle začne, tak potom rychle skončí, protože zjistí, že to není úplně tak easy. A takový jako vysloveně, že by tam zůstal někdo skutečný, tak asi kromě mě nevím o nikom.
1: Máš za sebou už nějaký živý vystoupení?
0: Ano, mám za sebou už samozřejmě živý vystoupení. Nějaký takový úplně, že velikánský festivaly. V Praze jsem byl tady na Unifestu, ale spíš takový jakoby menší a klubovky hodně.
1: Máš srovnání třeba, jaký je fanoušek tady v Česku a jaký je na Slovensku?
0: To úplně nemám, protože já si myslím, že mě právě to, že jakoby z většiny rapuju slovensky, teď to samozřejmě jako se to kloubí víc, ale myslím si, že mi právě chybí ty slovenský fans a že tam je taková trošičku díra. Uvidíme. Možná časem.
1: Co tě baví nebo možná naplňuje víc? Je to tvorba té hudby ve studiu nebo pak vlastně předávání té hudby lidem na stage?
0: Nejvíc mě baví tvoření. Nikdy mě moc nebavil marketing. Jako tlačit to lidem nějakým způsobem a prodávat se, to mi asi upřímně nikdy moc nešlo. Nejspíš budu potřebovat na tohleto člověka, už něco se rysuje, ale ohledně manažerství, ale samozřejmě jakoby to je ještě všechno nejistý, takže nechci úplně konkrétně mluvit o těchto věcech, ale je to tak.
1: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
0: Aktuálně pracuju na nových věcech, ale to jsem přeskočil to, co jsem vlastně slíbil a nesplnil. Že minulýho roku 2025 jsem slíbil, že na konci roku vydám album Sky jako nebe a nepovedlo se kvůli tomu, protože jsem měl vážnou operaci a Chystám tenhle ten rok začít tam, kde jsem skončil. Moje priorita byla vydat tenhle ten projekt s nějakou spolupráci, udělat tam nějaký feed, protože všechno jsem vydával doposud singly, už je toho celkem dost a řekl jsem si, že dám někomu prostor, kdo mě baví. Mám tam potvrzený vlastně na dva tracky jakoby spolupráce, které budou hodně zajímavý. Jedno jméno je tady i známější a věřím, že se to bude líbit. Takže jakoby už teďka jsem o mnoho dál, kde si myslím, že i jakože posunutý ten level, protože snažím se jakoby každým trackem dostat ze sebe ten max a vlastně každý můj track je strop nějakým způsobem. Takže ale všechno je to dobrý, takže určitě i když to vyjde takhle zpětně a nevyšlo to ten minulý rok, tak byla potom jakoby nějakým způsobem poptávka, ptali se mě pořád lidi, kdy to vyjde a tak. Teďka je trošičku ticho, ale bude se muset na to hodit zase samozřejmě nějaký promo a vyjde to.
1: Jak vlastně vypadá průběh tvý tvorby, když jdeš dělat album? Je to tak, že si řekneš, teď budu psát tracky na album, nebo to jsou tak jako sezbíraný tracky, který máš třeba už hotový?
0: Jsou to sezbíraný tracky vždycky. Nějak jsem ještě úplně jako si neřekl, hele, tohle bude jakoby takovýhle téma album a udělám to vysloveně jakoby takhle a budu se držet tohodle toho konceptu, tak takhle jsem to úplně neudělal a nemyslím si, že je to chyba, protože vlastně mám v životě různé etapy a vlastně každá etapa napíše několik singlů, jo, a dá se říct, že je to potom jako ten jeden album, jako ten jeden celek, protože každý ten single nějakým způsobem na sebe navazuje jako příběh, takže nikdy to není jako úplně odtržený, i když hudebně jakoby a žánrově, rapově ano, ale ne úplně tak, že by jedno bylo o tom a druhý úplně o něčem jiným, jo, je to všechno jakoby nějakým způsobem autentický, co konkrétně žiju, anebo co jsem konkrétně v té etapě, v té době žil. Vysloveně vlastně já píšu nějaký způsobem pořád, nebo pořád tvořím, i když to nevychází ven, nebo to není vidět, tak myslím si, že je nejdůležitější to, co dělá člověk v tichosti a není vždy dobrý úplně o svých plánech mluvit. A pokud se nezrealizují, si myslím, anebo už opravdu nejsou pevně v kapse daný, jakoby, takže já tvořím pořád a většinou ty skladby a ty tracky nejsou od sebe odskočený, co já vím, nějaký 3-4 měsíce, aby jako ten člověk byl už v té době a v tom svém životě někde jinde, aby jakoby ty dvě skladby se k sobě nehodily dát na ten album.
1: Radio Spin, Jirka a taky Mateus Bratus, my jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
0: Bude to track, který jsem speciálně vybral do tohohle toho pořadu CZSK Underground, je to diss na playback. Je to starší věc, boombepová, prostě pořádný kopák a klep a i když tvořím new schoolový věci, trapový věci a baví mě experimentovat v hudbě, tak bych chtěl k tomuhle ještě málo říct, že vždycky se rád vrátím k tomu kořenu rapu a vydám jednou za čas nějakou takovouhle pecku. Tohle konkrétně je premiéra, ještě nikde to není ven, bude na ní i zajímavá spolupráce ze Slovenska, Denoebo, tímhletím tě zdravím, bráško, a je to beat od Pixel Beats, takže myslím si, že se vám to bude líbit.
1: Super, tak jdeme na to?
0: OK. Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 záčo. Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violentě? Brácho, asi jo. Brácho,

0: OK, Matouš, bratuš, bracho a segra, sleduj to na mojich sieťach.
1: Tohle byl Mateus Bratus v pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás udělal čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějakou poslední message, tak teď je ta ideální chvíle.
0: Děkuju. Chci se v první řadě poděkovat svojí rodině, svým posluchačům, svým skalním fans, který mě podporují pořád na mý cestě a máte se na co těšit. Pořád nový a lepší věci.
1: Ještě mi řekni, jak tě posluchači najdou na nějakých sociálních sítích, na Spotify třeba?
0: Samozřejmě na všech streamovacích platformách, Spotify, jak říkáš, Desert Music, Apple Music, na YouTube videoklipy a sociální sítě, klasika, Facebook, Instagram, sledujte to, budu rád, díky moc.
1: Tak to čekuju určitě, já ještě jednou díky za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Ve středu ráno jsme nejdřív řešili, čemu v oblíkání byste dali stopku.
2: Objevila se spousta věcí.
1: Tílka.
2: Ponožky v pantoflích.
1: Slipy.
2: Baggy jeansy.
1: Nafouk vírty.
2: Ale objevily se i legíny.
1: A legíny byly dvojseční.
2: Někomu přijdou mimo a někomu zase mega hot.
1: A někomu dokonce tak hot, že kvůli tomu, že koukal na holku v legínách, nabouril.
3: Jsem měl takhle po ulici a šla tam moje teďkon už manželka a já jsem se na ní tak zadíval, že jsem naboural dvě auta, které stály vedle jako zaparkovaný a ona za mnou přišla, jestli to je v pořádku, no a od té doby jsme byli spolu a jsme do teďka, už je to 9 let.
2: 9 let, blahopřejem. Pak se ale objevil Honza s otázkou.
4: Proto je jako zadaný, co jedou třeba ve dvou, jako jak to dělají, když chtějí se podívat.
1: No Honzo, dobrá zpráva, těch možností je víc.
5: Samozřejmě, že se mrknu, ale ona mi na to jenom tak odpoví, jen se mrkni, dětku, tohle to v životě.
6: I když jsem zadaná, tak jsem jako kolikrát prostě děje a já to tak i mám i těm frérům to říkám, prostě hele, prostě klidně se podívej, já se taky dívám, teď dívat se můžeš, samozřejmě tam můžeš hnedka seknout na chodníku, že jo, ale...
3: Asi kouknout a zaobali to tak, prostě podotknout se nějaký outfit tý holky, prostě říct, co hele, má prostě dobrý boty, nebo nechtěla by si já tuhle tu halenku co nosí.
2: To není špatný závěr, ale myslím, že by to celý šlo vyřešit jinak, třeba jakože, fuj, to je odporný, co má na sobě, vidíš to?
1: To se chcelej ty,
2: No, nebo to můžeš udělat na Dominika, já se nekoukám, ale...

ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku.